Na pláži v písku leželo srdce, omývalo ho moře.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu budácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neří

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty si vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řeknem pěkně zlý věci. A občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat. Dotyk vše řeší víc než slova.

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Hit Rádio Vysočina. Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Boschákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytréhlavydojihlavy.cz. Chytréhlavydojihlavy.cz.

0: Obyčejný den dětí. Ten letos nebereme. Jihlavu čeká totální dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Sobotu 30. května u Horácké multifunkční arény. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, show a večer. Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Tohle nebude obyčejné. Tohle bude aréna. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
1: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
2: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
3: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
2: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
3: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
6: V hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: Tisku levně CZ.
9: Náplně hned.
0: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 1/5 levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 7 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. V části Česka se dneska můžou objevit lokální bouřky. Odpoledne a večer dorazí hlavně do západních a jižních Čech. Izolované bouřky ale budou i jinde. Moc při nich nenaprší. Rizikové budou spíše nárazy větru. Výjimečně budou padat i kroupy. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Zelená úsporám už nebude jako dřív. Nejvyužívanější dotační program po více než 17 letech mění podobu, což může způsobit polevení zájmu žadatelů. Jak přesně budou programy fungovat, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
10: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
9: Jde totiž o vůbec nejvyužívanější možnost státní podpory. Tenistky Karolína Muchová ani Marie Bousková do osmifinále Roland Garros nepostoupily. Nasazená desítka Muchová podlehla ve třetím kole 170. hráčce světa Švýcarce Teichmannové. Bousková prohrála s nasazenou osmičkou Ruskou Andrejevovou. A teď pojďme do našeho regionu.
11: Dnes můžete zažít největší dětskou akci roku. Horácká multifunkční aréna a její okolí se totiž promění v jeden obrovský zážitkový park. Na dětském dnu s Hitrádiem Vysočina budete moci prozkoumat vojenskou i policejní techniku, vyzkoušet si různé druhy sportu a program bude také na střeše arény. Chybět nebude kapela Oči. Z Jihlavy Markéta Báťová.
12: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
13: Počasí pro dnešní den spíše velká proměnlivá oblačnost, přes den místy výskyt přeháněk, takže pozor na to. Nebo dokonce i bouřek. Na severovýchodě odpoledne i déšť, velká proměnlivá oblačnost, přes den místy výskyt přeháněk, takže pozor na to. Nebo dokonce i bouřek. Na severovýchodě odpoledne i

0: budeme spinkat, ale k tomu se dneska ještě dostaneme. Tak doufám, že stáváte pravou nohou do toho nového dne a napište mi, co děláte, kdo vstáváte, a nebo třeba jdete teprve spinkat. Tak startujeme sobotní vysílání na Hit Radio právě teď s Goldeny a taky Flipside. Happy birthday, dobré ranko.
1: Hit Radio Vysočina.

Happy birthday pro všechny, kteří dneska oslavují, ať už meniny, narozeniny, výročí, nebo jenom prostě to, že jste, že vstáváte do toho nového dne. Já vám přeju krásné dobré ráno, s vámi Lea. Tak jak se máte? Píše nám tady Nikol. Dobré ránko, já jsem od 6 vzhůru a chystám kanapky na svatbu. Na oběd grilovačka s rodinou, už se moc těším. Krásný den všem posluchačům i vám do rádia. Přeje Nikol a v závorce holky u pece. Tak holky, ať vám ta práce jde od ruky. A taky bych si dala nějakou skvělou kanapku a ňamku. Když tak Bělehradská 132, jo? Další posluchačka. Dobré ráno, Leonko, moc ráda tě slyším. Včera jsem byla na tvém představení v divadle Hibernia na Celine Dion Show. Byla si naprosto neuvěřitelná a nechápu, že teď už sedíš za mikrofonem a mluvíš k nám posluchačům. Jsi skvělá, moc rádi tě posloucháme. Ježíš, to je hezký. Děkuju. Doufám, že jsi si představení užila. Je pravda, že trošku mám takový vychraptěný hlas, ale já jsem tady s váma strašně ráda. Takže my víkend oslavujeme prací a hlavně skvělou muzikou. V té budeme pokračovat i dál, Lenny anebo The Sound of Silence právě teď. Hezké dobré ráno.

0: Dobré ráno, SMS, jak nám od vás chodí spousty. Děkujeme za ně, že vstáváte s námi. Dokonce tady píše Petr: Leonko, já s vámi jdu spát, protože jsem protančil, propařil celou noc. Ale je to fajn tě poslouchat takhle v taxíku. Dobrou noc všem posluchačům, kteří měli taky velký pátek a oslavovali. Jak jsem zmiňovala, každý den je důvod k oslavám. Proč ne? K tomu skvělá muzika, dobrá nálada, pozitivní energie. Tak ať už jdete špingat nebo vstáváte, mějte krásný den. Dobré ráno a dobrou noc. Za chviličku David Guetta, tedy Swims, anebo Pink.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
2: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ta jsem Martin Dangerous. Hezké dobré ráno, minutku po půl osmé. Tak co? Stále špingáte, vstáváte? Asi jo, protože stále ty SMSky chodí, takže děkujeme za ně. My pokračujeme dál, protože na netu frčí vzpomínání na nákupy z roku 2018. Lidi brečí nad rozdílem tehdejších a současných cen. Já to prostě nechápu. Někdo totiž nasdílel fotku ze supermarketu z roku 2018. Nákup tenkrát stál 500. Dnes to stačí maximálně na dvě mlíka, vejce, možná jedno máslo a taky pozdrav od pokladní, co si budem. Ještě tak. Já se takhle vracím, já nevím, na Google Maps, když něco hledám a vidím na Street View benzín za 23 korun. Vzpomínáte, když to stávalo ještě takhle? A to nám to tehdy přišlo docela dost. Stroj času by to asi chtělo, ne? Jen se to s tím cestováním časem nesmí přehánět. Dejte vědět, jestli vy vzpomínáte třeba na něco, co před pár lety stálo úplně jinak, než stojí dneska. Myslím si, že bychom napsali docela slušný seznam. Každopádně pokračujeme dál. Co takhle Dancing in the Moonlight? Dneska nás čeká úplně, k tomu se za chvilku vrátíme. A taky moje jmenovkyně Leony a její Don't Worry. Za chvilku, buďte s námi. Hezké ráno.

0: Sobota 30. květen, za chviličku už budou Vánoce. Já vás nechci strašit, nedělám si legraci. Samozřejmě pojďme se podívat, co nás čeká a nemine, kdo dneska slaví a co se hlavně dneska děje. Modrý úplněk, ten nastává zítra 31. května v 10 hodin 44 minut, takže kdo dneska v noci nebudete spinkat, tak víte, čím to je. Taky je Svěn. Miluju ty přeblepty. Světový den bez tabáku, protože představte si, že v České republice začal před 9 lety platit absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel, čikin a dalších veřejných prostorách. A za tohle prostě palec nahoru, tohle se fakt povedlo, protože nesmrdíte od toho kouře. Já jsem byla kuřák, takovej pasivnější, ale dneska už bych tu cigaretu fakt s tabákem do pusy nevzala. Jsem strašně ráda, že jsem se tenkrát odnaučila, je to 7 let, co nekouřím, ani žádný ajkosky, vapíky a tyhle ty další ošklivý věci. Tak třeba jste na tom někdo podobně, dejte vědět a myslím si, že tenhle zákaz, který začal platit před 9 lety, je opravdu pozitivní rozhodnutí. Za chviličku Pitbull, Poetika anebo Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Jsme sobota, jsem chtěla říct, jasně, jsme Hit Radio a je sobota ráno.
1: Hit Radio. Jihlava. Jedno místo, jeden den, miliarda zážitků. Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina se blíží. V sobotu 30. května si to mega užijeme u horácké multifunkční arény. Technika, co tě vtáhne, zóny, co tě rozběhnou, dílničky i show na plný pecky. A večer, oči a světová premiéra seriálu Na dně. Buď u toho. Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
4: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
3: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
4: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
10: CZ.

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Že duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 8 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Ministerstvo školství ukončí pokusné ověřování takzvané kombinované výuky, tedy střídání prezenční a distanční výuky v základních školách a základních uměleckých školách dříve, než mělo v plánu. Zapojené školy mají s touto výukou skončit nejpozději k 30. červnu. Původně mělo pokusné ověřování trvat do roku 2028. Zdravotní stav amerického prezidenta Donalda Trumpa je prý stále výborný. Uvedl to Bílý dům ve zprávě, ve které cituje výsledky lékařské prohlídky. Tu 79-letý Trump podstoupil v úterý ve vojenské nemocnici Waltera Reeda. Americká média ale věrohodnost zdravotnické prohlídky zpochybňují. Na hokejovém mistrovství světa v Curychu se dneska rozhodne o finalistech. Od 15:20 se utkají domácí Švýcaři, kteří touží po prvním zlatu s překvapením šampionátu Nory. Severané usilují o premiérovou medaili. Druhé semifinále od 8 hodin večer se hrají týmy Kanady a Finska, které vyřadilo ve čtvrtfinále český výběr. A teď pojďme do našeho regionu.
7: Dnešní den patří dětskému dnu s Hitrádiem Vysočina. Jak už od nás víte, u hrácké multifunkční arény v Jihlavě vás po celé odpoledne čeká opravdu pestrý a bohatý program pro celou rodinu. Chybět nebude sport, vojenská a policejní technika, tvoření a večer hudební a filmový program. Startujeme ve 13 hodin z Jihlavy Markéta Báťová.
8: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
9: Předposlední květnový den nás čeká počasí, proměnlivá oblačnost, přes den místy výskyt přehánek nebo bouřek, pozor na to, a nejvyšší denní maxima 22 až 26 stupňů Celsia.
10: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
9: Jasně, že jste to zvládli. Celý pracovní týden za námi, teď už to nejlepší. Víkend, pohodička, relax. K tomu Hitrádio, moje maličkost, Lea Děnděši vám přeje dobré ráno. Proč jsem zase chtěla říct dobrou noc? Já nevím, já to mám dneska nějaký pomotaný. To je tím, že jsem spala asi 3 hodinky po včerejším představení, ale bylo to skvělý, nádherný. No a teď jsme tady od toho, abychom vám hráli skvělou muziku, podávali samé dobré pozitivní informace, takovou tu víkendovou pohodičku, však to znáte. Tak pokračujeme dál, 8:02, před námi Kelly Clarkson, anebo teď už Luis Fonsi, Daddy Yankee a Despacito. Dobré ráno.
10: Hit Radio Vysočina.

Představte si, že na Islandu vyvinuli šampon s unikátní účinností. Na tom by asi nebylo nic zvláštního, jenže... Kamarádi, ono to má jeden takový malý problém. Přidává se do něj, a ty dobře poslouchejte, jo. Já ani nevím, jestli to můžu říct, ale asi můžu. Kravská moč. Čili moje vlasy si o něm rozhodně můžou maximálně nechat zdát. Na mě prostě žádná kráva čůrat nebude. To je strašný. Co ty lidi dneska nevymyšlej, fakt. Mezi tamními důchodci je to prý ale obrovský hit. Všichni to tam používají. A ono jako vůbec, kravská moč je údajně prý takový malý zázrak. Dokonce v Indii z ní dělají i zubní pastu. Dokážete si představit, že ráno prostě u toho zrcadla si čistíte ty zuby a pomalu místo mluvení děláte bú. To je prostě strašný, ale i tohle se děje. Pojďme radši k muzice, před námi Mon Cherie, ale teď už Austin a Dasha. Tak hezké dobré ráno a mějte skvělý den.

0: Takhle chutná ranní sobota z éteru Hit Rádia. Hezké dobré ráno. Nezapomeňte, že od pondělí ve snídaní šampionů zase soutěžíme o dovolenou z Invii za 40 000 korun. Stačí si ráno správně tipnout výherní sedačku v našem fiktivním letadle. Tohle všechno tady pro vás máme a samozřejmě skvělou muziku. Jeleni Alexandra Sten anebo Alvaro Soler za moment. Buďte s námi. Hit Rádio.
1: Hit Rádio. Začne to jako den dětí a skončí to jako mega show. Dětská arena z Hit Rádia.

0: tomu pódium, které pojede od první chvíle. A večer koncert kapely Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května.
1: Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
4: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
3: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
4: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

na YouTube. První desíce jsou, no, jak to říct, je to takový infantilní taneček, který milujeme, když jsme někde na party a tak podobně. Jsou to Gangnam Style, taky Crazy Frog anebo Shape of You. No a teď pojďme na bednu. Třetí místo, Wheels on the Bus, interpret Cocomelon. Možná většina z vás zná, já vůbec nevím, která by je. A druhé místo, Despacito, jasně bokem doprava, bokem doleva, 9 miliard shlédnutí. No a na prvním místě s fantastickými 16 miliardami shlédnutími. Víte, co to je, přátelé? Možná to znají všichni rodiče malých dětí. Baby Shark, takový to. Ne, že vám turut v hlavě, jo? Ale prostě tohle je ten legendární song, který má 16 miliard shlédnutí. Takže gratulace obrovská a teď všichni rodiče spolu. Baby Shark. Dobré ráno. Pojďme radši k našemu playlistu. Rose, Bruno Mars, Apaté anebo Alanis Morissette Crazy. Právě teď, hezké ráno.

0: Jandy, hezké dobré ráno. Mám pro vás dobrou zprávu, protože za pár minutech tady budeme mít sobotní dopoledne. A pokud hledáte tip, co podniknout ve svém okolí, tak mrkněte na Slevomat. Najdete tam masáže, wellness, adrenalin i další zážitky za skvělé ceny. A dokonce navíc s extra slevou. Tohle chcete zažít. A já pro někoho z vás mám tady voucher v hodnotě 5000 korun v rámci naší narozeninové rulety. Takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak po 9. hodině vyťukávejte pomalinku 800 937 937, zlaté číslo k nám do studia až po mé výzvě. Do té doby samá skvělá muzika. Nico Santos, Nickelback, Kamrat a nebo legenda, král všech králů, Michael Jackson.
1: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: První ročník Gravel výzvy 13. června od 11 hodin v Jihlavě. Pro všechny, kteří chtějí poznat Vysočinu ze sedla kola. 60 kilometrů, lesní a polní cesty, převýšení a přírodní terén. Hobíci, sportovci i party kamarádů. 13. června v Jihlavě. Pořádají sliby chyby za podpory města Jihlavy. www.jihlavska24mtb.cz.
6: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma v Javorové aleji vás zve na víkend otevřených zahrad v Pelhřimově. Přijďte si užít den v přírodě a nahlédnout tam, kde vzniká krása. V sobotu 13. června od 9 hodin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
9: Kaufland.
10: Jsou tady.
9: Jsou tady.
11: Jo, jsou tady.
12: Jsou tady.
9: Řekni to všem.
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
9: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.

0: Dobré zprávy z Jihlavy.
1: Otevřeli jsme novou Evropskou ulici, důležitou spojnici s novým dopravním terminálem. Ten společně se správou železnic otevřeme už 24. června. Nová Evropská zlepšuje příjezd i příchod k nádraží a navazuje na nové kolejiště nebo výpravní budovu. Od 29. června začnou k terminálu jezdit také trolejbusy. Jihlava tak získává moderní dopravní úzel, který pohodlně propojí vlaky s další dopravou.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyot.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. 16-letí k volbám nejspíš v dohledné době nepůjdou. Navrhované snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách o 2 roky na 16 let vláda ANO, SPD a motoristů pravděpodobně odmítne. Festivalová sezóna v Česku začíná. S rostoucím zájmem o koncerty a letní akce, ale přibývá i podvodů se vstupenkami. Pokračuje Tereza Genserková z D-testu.
5: Nejbezpečnější je nakupovat vstupenky přes oficiální stránky prodejce. Na něj zpravidla odkazuje přímo pořadatel akce. Naopak, při nákupu na online portálech, které vstupenky přeprodávají, nebo přes sociální sítě, je riziko problémů výrazně vyšší.
4: Prodané vstupenky tam mohou být falešné, nebo je podvodník prodá více lidem najednou. Hokejisté Caroliny porazili domácí Montreal 6-1 a poprvé od roku 2006 postoupili do finále NHL. V boji o Stanleyův pohár se střetnou z Vegas. První zápas se odehraje v noci z úterý na středu. A teď pojďme do našeho regionu.
6: Dnes oslavíme ve velkém den dětí, a to v dětské aréně s Hitrádiem Vysočina u Horácké multifunkční arény v Jihlavě. Program startuje ve 13 hodin a nabídne sport, tvoření, vojenskou i policejní techniku, překážkové dráhy, zookoutek, historická vozidla, muziku, bohaté občerstvení i premiéru seriálu Na dně. Z Jihlavy Markéta Báťová.
7: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
8: Počasí pro dnešní den, polojasná obloha, k tomu příjemné denní maxima 22 až 26, takže ideální počasí vyrazit někam na výlet.
9: Štěstí na 6 písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život.
10: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
8: Dobré dopoledne, 3 minutky po 9. Já mám dneska tak dobrou náladu, protože vy jste skvělí, že posloucháte, píšete nám spousty zpráv, tak já jsem se rozhodla, že někomu z vás uděláme v této hodince radost. A nebude to ledajaká radost. Narozeninová ruleta s voucherem na 5000 korun. Dle výběru vlastních zážitků nebo momentů užití si něčeho pěkného, tak prostě dobře a pozorně poslouchejte. Nic víc dělat nemusíte. Do té doby samá skvělá muzika Šabuzi, anebo teď Alan Walker. Hezkou sobotu.
9: Hit Radio Vysočina.

Posloucháte Hit Radio 9 hodin 9 minut, něco hezkého si přejte, protože se říká, že když vidíte stejná čísla, že vám jdou takové ty zprávy ze zhora, nebo někdo rád říká, že z vesmíru. A teď, ale konkrétně z Hit Radia. A to v podobě skvělých hitů a muziky, protože nám tady z ničeho nic napsala posluchačka Lenka, která si přeje zahrát Mandraže motýly. Vzhledem k tomu, že láska je všude kolem nás, ona je čerstvě zamilovaná, tak já jsem si říkala, že tu zprávu přečtu, protože náhoda, i když já slovo náhoda nemám fakt ráda, protože náhody neexistují, všechno je tak, jak má být, tak my Mandraže motýly máme teď i v našem playlistu. A ona napsala: ahoj Leonko, prosím, až budeš hrát hity na přání kvaři.

skvělá, Leonko. Taky bych ti přála nějakou lásku, mějte se krásně, Hit Radio, skvělý. Ježíš, to je moc hezký. A co se týče té lásky, tak já lásku mám nejenom v podobě svého 15-letého syna, protože to je ta nejkrásnější a nejsilnější láska na světě, taky rodičovskou lásku, přátelskou lásku, zvířecí lásku a mám i tu partnerskou, takže jsem taky po všech bodech šťastná a spokojená. A vy ostatní doufám taky. A co se týče teda mandraže a motýlu, no tak dáme si je i teď z éteru Hit Rádia přímo k vám.

0: Abrakadabra a jak čarovala Lady Gaga, tak já taky čaruju a přivolávám někoho z vás, protože se bude roztáčet kolo narození nové rulety a dneska to bude i s nezapomenutelným zážitkem od Slevomatu, přátelé. Protože pro někoho z vás tady máme voucher v hodnotě 5000 korun, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte a chcete zažít a hlavně chcete si je pamatovat. Takže 800 937 937, pokud ve svém okolí máte někoho, kdo má měl nebo bude mít narozeniny, to je naše podmínka, tak volejte právě teď a těším se, komu z vás uděláme opět dneska radost.
1: Hit Radio. Obyčejný den dětí. Ten letos nebereme. Jihlavu čeká totální dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Sobotu 30. května u Horácké multifunkční arény. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, show a večer. Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Tohle nebude obyčejné. Tohle bude aréna. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
4: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
3: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
4: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vayamos, compañeros. Hezké dopoledne.
1: Basta,
0: ano. Až mě to překvapilo, říkám, tady někdo mluví. Každopádně, kolo narozeninové rulety 9.30 se jde roztáčet pro někoho z vás právě teď. A já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo, kdo je tam?
2: Halo, halo, telefonu Mirka.
0: Ahoj Mirko, odkud voláš?
2: Ahoj Leonko, volám zrovna z profi kuchyně. Jsem na kurzu vaření.
0: Ježiš, no to je skvělý. A co nám dneska dobrého uvaříš?
2: Dneska to budou hlušky.
0: Koho?
2: Halušky.
0: Jo, halušky, je. Slaninka, zelíčko, ježiši maria. No já bych si dala. A k tomu malé pivečko.
2: No prosím, tak to pivečko nebude, ale bude tam slaninka.
0: Mirečko, prozraď nám, kdo ve tvém okolí má nebo měl, či bude mít narozeniny.
2: Měla a byla to moje, je to jedna z mých nejlepších kamarádek, Janička.
0: Janička, dobře, potřebujeme znát datum, kdy měla?
2: 21. května.
0: Takže 21. května, už to tady vyťukávám a jdeme na pravidla. Zahrajeme ti tři hudební ukázky z datumu 21. května, kdy tvoje kamarádka Jana měla narozeniny. Na tobě bude jednu z těch ukázek si vybrat. Jsou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád po celém světě. Ale pozor, na tobě bude pouze vybrat jeden jediný hit a nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet. Jdeme na to?
2: Jdeme na to.
0: Tak roztáčíme kolo narozeninové rulety poprvé právě teď. Legendární Gypsy Kings a Bailami.
2: Tak to bereme všemi deseti.
0: Fakt? Máš je ráda?
2: Ano, miluju.
0: Já si myslím, že to je takový ten hit, který rozvrtí úplně každýho.
2: Ano, souhlasím.
0: Dobře. Tohle bylo teda rychlý, ale naprosto souhlasím. Strašně dlouho jsem tuhle věc neslyšela, tak si dáme za chviličku z Eteru Hitrádia pro tvoji kamarádku Janičku. Ale teď máš ty ten správný čas, aby si jí mohla sdělit, cokoliv si přeješ. Pojď na to.
2: Tak já bych ji určitě chtěla popřát hlavně hodně zdravíčka, protože to jediný si bohužel za peníze nekoupíme. Mm-hmm. Ale do života jí přeju jenom štěstí a jen to nejlepší, protože si to opravdu zaslouží, je to naše zlatíčko.
0: To je krásný. Já chci taky takovou kamarádku. Já mám taky takový kamarádky, takže já jsem za ně taky strašně vděčná. Každopádně krásný přáníčko a jestli si dobře pozorně poslouchala, tak ty víš, že v rámci narozeninové rulety tady máme vždycky partnera nějakého, který nám dává takové ty nezapomenutelné vzpomínky. No a dneska, pokud třeba hledáš tip, co podniknout ve svém okolí, tak stačí mrknout na slevomat.cz i naši posluchači a najdete tam masáže, wellness, adrenalin, taky další zážitky za skvělé ceny. Nyní navíc s extra slevou, takže slevomat.cz, tohle prostě chcete zažít a ty to teď zažiješ, protože dostáváš trom tadá, voucher na 5 000 korun.
2: Ježiš, děkuju, to je super.
0: To si myslím, že udělá radost takhle v sobotu dopoledne, co?
2: To určitě, obrovitánskou.
0: A teď otázka, využiješ to pro sebe, anebo to věnuješ svojí kamarádce Janičce, anebo taky si to holky užijete spolu?
2: Já si myslím, že si to užijeme spolu.
0: No tak skvělý, gratulace veliká, takže slevomat.cz, ostatní posluchači se můžou podívat a nebojte, budeme soutěžit dál. No a za tebou a tvojí kamarádkou Janičkou. Už Gypsy Kings, Bailami, měj se krásně, ahoj.
2: Ty taky, ahoj.
0: Ahoj. Takhle jednoduchý, přátelé, to je. Takže mrkněte slevomat.cz a nebojte, my zase pro vás něco vymyslíme. Jsme Hit Radio.

0: Exotické pokojovky od Mateje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 30. května budeme ve Žďáru nad Sázavou v Domě kultury. Happyplant.cz.
1: Vysočina Gladiators. 31. května na Stoupách v Jihlavě. Fight proti Ostrava Steelers vypukne ve 4. Sezona amerického fotbalu je v plném proudu a na tebe čeká tentokrát Family Day. Plno atrakcí pro děti i rodiče a samozřejmě nejlepší a nejtvrdší fotbal v Česku. Přijď podpořit Gladiátory 31. května ve 4 v Jihlavě na Stoupách. Partnerem zápasu je společnost Ala Café. Prodej, servis a pronájem kávovarů.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: Stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
1: Počasí pro dnešní den, polojasná obloha, příjemných 22 až 26 stupňů Celsia, tak si ho užívejte naplno.
2: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
1: 9:50, my nezastavujeme, pokračujeme dál, před námi Tom Odell, Five and Queen, spousty skvělé muziky, dobré nálady, díky, že posloucháte.
2: Hitrádio Vysočina.

Je sobota 30. květen a my pro vás máme skvělou zprávu. Možná někdo jste to už zaregistroval, že barbarovská královna Rihanna čeká dvojčata. Odpálila to humorem, žádná taková ta přehraná romantika. Prostě jednoduše oznámila, že jí za tři a že prostě může sníst toho, kolik chce. Je to neskutečný kontrast. Na jedné straně miliardové impérium Fenty a na druhé straně taková ta syrová realita, kdy se prostě potřebujete jenom pořádně najíst, protože uvnitř vás roste fotbalový tým třeba, ne? Fascinuje mě prostě takový ten její klid. Má doma dvě malé děti, teď čeká další dvě děti. Komu se to stane, že dvakrát čeká dvojčata? A přesto vypadá, že má všechno pod kontrolou a ještě u toho řídí velkou firmu. Je to povzbuzení pro všechny ty mámy, co se cítí provinile, když řeší pracovní maily, ukojení, co si budem. No a když už se bavíme o Rihanně, tak si pojďme dát i teď z éteru Hitrádia a její jeden z nejznámějších songů Umbrella. A mimo jiné, to znamená Deštník a myslím si, že ten pro dnešní den někdo z nás bude potřebovat.

0: posloucháte Hit Radio a až dneska půjdete vy pracující třeba z práce domů nebo někdo z nákupu, z procházky, z výletu, tak prosím vás, stavte se pro nějakou kytičku nebo nějakou flašku, něco dobrého a rovnou zazvoňte u těch lidí, co bydlí vedle vás, jo? Samozřejmě pokud máte dobré vztahy a pokud ne, tak se můžete vlastně seznámit, protože dneska je tady svátek sousedů. Nevím jak vy, já svoje sousedy téměř neznám, až kromě jednoho pána, který mi velmi často nadbíhal, tím toho zdravím, že mi nechával u auta květiny, nebo mě dokonce pozval na domácí knedlíky. Nevím, co tím chtěl říct, ale prostě je to hezký, takže svátek sousedů je dneska, vznikl v roce 1999 v Paříži a rychle se šíří. Aby ne, já bych řekla, že to je docela super důvod i k takové té skvělé, třeba sobotní party. Ono totiž mít dobrého souseda je jako jackpot, protože to taky může být solidní peklo, že jo, co si budem. Je pravda, že ne s každým sousedem se dá slavit, takže dneska na ty sousedy a my pokračujeme dál ve skvělé muzice. Dermot Kennedy za moment.
1: Hit Radio. Jihlava. Jedno místo, jeden den, miliarda zážitků. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina se blíží. V sobotu 30. května si to mega užijeme u horácké multifunkční arény. Technika, co tě vtáhne, zóny, co tě rozběhnou, dílničky i show na plný pecky. A večer, oči a světová premiéra seriálu Na dně. Buď u toho. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
4: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
3: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
4: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem.
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

3 minutky po půl jedenácté. Pink a Million Dreams. Posloucháte Hit Radio. For the world we're gonna make. A s vámi taky Leona. Doufám, že se máte báječně, pokračujeme dál. Mně se to teď říká nesmírně těžce a snažím se u toho oprostit od všech negativních pocitů vůči těm nádherným bytostem, kterým říkáme naše milované zlaté děti. Přesto to cedím pouze přes stisknuté zuby a s hlasem chvějícím se závistí, přátelé, protože přesně za 4 týdny ode dneška bude první den prázdnin, 2 měsíce volna. Tak je mi jasné, že učitelé mezi vámi v tuto chvíli omdleli tou nádhernou představou, i když já jsem vlastně taky pedagog a učitelka a volno mít teda moc nebudu, ale všem ostatním tiše závidím. Takže ať už si to budete užívat jakkoliv, hlavně si odpočiňte. My ostatní se musíme připravit na to, že ty bazilišky budeme mít doma, jestli pak už pro ně máte program. Nemáte? No, tak je asi nejvyšší čas začít, přátelé, kamarádi. Posílám další skvělou muziku, David Stipka, Benji, Smiley Cyrus a nebo Pretty Fly, Offspring právě teď.

0: o lítání. A pokud chcete slyšet oblíbený song z Eteru Hit Rádia, tak budou po 11. hity k vaření. To znamená, že budeme hrát 60 minut pro vás. Hity jenom podle vás. A když nám k tomu napíšete, co ještě baštíte a vaříte, tak budeme jenom rádi. 777 937 777. Psát můžete právě teď za chviličku Bon Jovi, Christina Perry anebo Roy Dalton.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Mami, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
2: I teď?
4: Ano.
2: A teď?
4: Jo, včera, dnes i zítra.
3: Prostě pořád.
5: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem, nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete s
15: náplně hned.
16: První ročník Gravel výzvy 13. června od 11 hodin v Jihlavě. Pro všechny, kteří chtějí poznat Vysočinu ze sedla kola. 60 kilometrů, lesní a polní cesty, převýšení a přírodní terén. Hobíci, sportovci i party kamarádů. 13. června v Jihlavě. Pořádají sliby chyby za podpory města Jihlavy. www.jihlavska24mtb.cz.
17: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
18: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia C.

0: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Kuřáci v Česku kupují nejdražší cigarety ve střední Evropě. Často tak za nákupem míří do zahraničí, například už i do Německa. Vyplývá to ze studie ekonoma Štěpána Křečka, prezentované na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dnes je pro českého spotřebitele téměř vždy výhodnější koupit cigarety za hranicemi, zejména v Polsku, píší to Novinky.cz. Zelená úsporám už nebude jako dřív. Nejvyužívanější dotační program po více než 17 letech mění podobu, což může způsobit polevení zájmu žadatelů. Jak přesně budou programy fungovat, říká ekonom Lukáš Kovanda.
1: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
0: Jde totiž o vůbec nejvyužívanější možnost státní podpory. Tenistky Karolína Muchová ani Marie Bousková do osmifinále Roland Garros nepostoupily. Nasazená desítka Muchová podlehla ve třetím kole 170. hráčce světa, Švýcarce Teichmannové. Bousková prohrála s nasazenou osmičkou, Ruskou Andrejevovou. A teď pojďme k nám do regionu.
2: Dnešní den patří dětskému dnu s Hitrádiem Vysočina. Jak už od nás víte, u hrádské multifunkční arény v Jihlavě vás po celé odpoledne čeká opravdu pestrý a bohatý program pro celou rodinu. Chybět nebude sport, vojenská a policejní technika, tvoření a večer hudební a filmový program. Startujeme ve 13 hodin z Jihlavy Markéta Báťová.
3: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryo-Jihlava.cz.
4: Počasí pro dnešní den: jasná až polojasná obloha, nejvyšší denní maxima 22 až 26 stupňů Celsia.
5: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život.
6: A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
4: Hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. 60 minut budete rozhodovat o tom, co Hit Radio bude hrát. Pište si na 777-937-777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi. A těším se, co hezkého to bude. Chtěli jste Anetu Langerovou? Bude taky Mark Ember. No a pak je to na vás, tak pište. A jdeme na to právě teď.
5: Hit Radio Vysočina.

recepty a my pokračujeme dál. Píšete nám na 777-937-777. Pište dál nebo posílejte hlasovky. Je tady posluchačka Lenička. Ahoj Leonko, přeji krásný den. Dneska pouštěj prosím pecky jako hrom. Děláme zahradní party pro taťku k jeho 80. narozeninám. Vařím, peču, smažím a ať mi to jde hezky od ruky. Děkuji Lenka. Tak Leničko, tatínkovi přejeme samozřejmě všechno nejkrásnější, hlavně to zdravíčko, ať stále tak pevně slouží a doufám, že tenhle song od Cool The Gang tě protočí trošku u teploty, když vaříš, pečeš, smažíš. Celebration. Tak taťuldo, všechno nejlepší. Leni, užijte si dnešní party a vy ostatní, co bude dál, rozhodujete vy. 777-937-777. Teď už Cool The Gang a Celebration. Hezkou sobotu.

0: Hity na přání k vaření jedeme, nezastavujeme. Píše nám tady Martina. Ahoj Lonko, prosím, zahraj nám duet Lady Gaga Bradley Cooper Shallow. Strašně dlouho jsem to u vás neslyšela. My dneska budeme grilovat a čekáme taky narozeninovou oslavu našeho Jiříčka a naší Peťulky. Rádi vás posloucháme, tak nám to prosím zahraj, udělala by si nám velikánskou radost. Tak jo, zahraju a ráda, protože je pravda, že ani já jsem tenhle song dlouho neslyšela. Jeden z nejkrásnějších duetů. Lady Gaga, Bradley Cooper, film Zrodila se hvězda, krásný, doporučuju. Tak za chvilku, Shallow z Eteru Hit Rádia.
1: Hit Rádio.

0: k tomu pódium, které pojede od první chvíle. A večer koncert kapely Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
1: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
2: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
3: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
2: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
3: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyot.
6: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma v Javorové aleji vás zve na víkend otevřených zahrad v Pelhřimově. Přijďte si užít den v přírodě a nahlédnout tam, kde vzniká krása. V sobotu 13. června od 9 hodin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: hity na přání k vaření. Někoho z vás bych chtěla teď na telefonu. 800 937 937, pojďme vysílat společně. Pokecáme, jaký máte víkend, jaký jste měli ten pracovní týden a hlavně zahrajeme něco, co byste rádi teď slyšeli z Eteru Hit Rádia. A pokud má někdo z vás něco na srdci, tak to můžete skrz éter tomu dotyčnému sdělit. Takže volejte právě teď 800 937 937. Kdo je na telefonu?
1: Haló, dobrý den. Já jsem se dovolal.
0: No, ty jsi se dovolal. Kdo pak tam je?
1: Hustý, dobrý den, tady Eda.
0: Hustý, ahoj Edo, je to hustý, viď?
1: No mega.
0: Kolik ti je, Edo?
1: 10 a teď mi bude 11.
0: Ježíš, no to je skvělý, to jsi tak ve čtvrtý třídě?
1: V pátý
0: dokonce, jo. A co děláš teď, prozradíš?
1: Teďka jedu za dědou na jeho pláž na Den dětí.
0: Ježíš, to je skvělý. A s kým jsi v autě?
1: S mamkou.
0: Tak zdravíme maminku. Jak se jmenuje?
1: Bára.
0: Tak zdravíme maminku Barču. A co vám zahrajeme na tu šťastnou cestu?
1: Tak já mám rád skupinu The Clash, takže bych poprosil... Should I stay or should I go?
0: Je to ono?
1: Ano.
0: Mám to tady. A pro koho to bude?
1: Tak pro mého kamaráda Tondu, který se bohužel nedostal na tu školu, kam jsem se dostal já.
0: To je škoda, ale tak ono to určitě vyjde třeba na podruhé, co?
1: To jo.
0: Tak mu budeme držet palce i u nohou. Vy si užijte Den dětí u dědy. A co dneska budete baštit?
1: Asi nějakého busta.
0: Ježíš, to bych si dala taky. Tak pozdravuj maminku Barču, volume doprava a užijte si tu píseň. Ahoj.
1: Naschledanou.

0: jedinečnou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: www.bylinek.cz.
1: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma v Javorové aleji vás zve na víkend otevřených zahrad v Pelhřimově. Přijďte si užít den v přírodě a nahlédnout tam, kde vzniká krása. V sobotu 13. června od 9 hodin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
2: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
4: Hele, co City Park?
3: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
4: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
3: To je fakt. Parkování bez nervů. Kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
4: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
5: Spojte příjemné s příjemným. V City Parku Jihlava.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: Firma na zážitky
2: CZ.
5: On air.
2: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Zprávy a Vladan Hýl. V Česku přibývá dětí, které chodí na soukromé střední školy. U velké části z nich to přitom není o volbě alternativního směru, ale spíše vynucená varianta, protože veřejné školy nestíhají, a to hlavně v Praze. Po několika desítkách minut byl dnes dopoledne obnoven provoz na mezinárodním letišti v Mnichově. Přerušen byl kvůli dronu. Podezřelý letící objekt spozoroval jeden z pilotů. Pro vzlety a přistání byly uzavřeny obě runwaye. Do pátrání po dronu se zapojily i helikoptéry. Hokejista Tomáš Hertl si zahraje finále play-off NHL po 10 letech. Český útočník se probojoval do závěrečné série o Stanleyův pohár v roce 2016, kdy podlehl se San Jose v 6 zápasech Pittsburghu. Tentokrát se o cenou trofej utká v barvách Vegas s Carolinou. A teď pojďme k nám do regionu.
2: Dnes oslavíme ve velkém den dětí, a to v dětské aréně s Hitrádiem Vysočina u Horácké multifunkční arény v Jihlavě. Program startuje ve 13 hodin a nabídne sport, tvoření, vojenskou i policejní techniku, překážkové dráhy, zookoutek, historická vozidla, muziku, bohaté občerstvení i premiéru seriálu Na dně. Z Jihlavy Markéta Báťová.
7: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
8: Dneška je polojasná až skoro jasná obloha, nejvyšší denní maxima 22-26, prostě ideální den vyrazit někam na výlet.
5: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska

0: Hit Rádiem a Leonou Dengeši.
1: Hezké dobré, teď už odpoledne 12:02. Doufám, že si necháváte chutnat u těch svých sobotních obědek. A kdo ještě nebaštíte, tak dobrou chuť i tak. Každopádně pokračujeme ve skvělé muzice, před námi Beyoncé, If I Were a Boy, anebo Pharrell Williams a Happy. A já jsem dneska happy, jak dva grepy se říká, že? Tak hezké sobotní odpolko.
0: Hit Rádio Vysočina.

0: But you're just a boy.
1: Hezké sobotní odpoledne, máme tady pro vás skvělý tip, takzvaně super tip pro Českou republiku, protože jedna z hospod v hlavním irském městě Dublinu přišla s takovou unikátní akcí. Svým návštěvníkům nabízí pivečko úplně zcela zdarma a to jenom výměnou za pytel odpadků, které nazbírají v okolí, což je prostě naprosto geniální nápad. No a samozřejmě to funguje, že jo, co si budem, do půl kilometru od restaurace nenajdete žádný čurbec, což je naprosto skvělý. Akorát si to nedovedu představit, jak by to vlastně fungovalo tady u nás v české zemi milovníku piva. Tady by prostě dobrý štamgast pro smítko i přes plot skočil. No ne? Teď už další muzika, hezkou sobotu.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Sobota odpoledne posloucháte Hit Radio, tak je důležité připomenout, abyste nezapomněli, že od pondělí ve snídani šampionů s Míšou a Jasmin zase soutěžíme o dovolenou s Invií za 40 000 korun. A to je hezká dovča. Stačí si ráno správně tipnout výherní sedačku v našem fiktivním letadle a to je úplně všechno. Tak já vám držím pěsti, ať máte to štěstí.
1: Hit Radio Vysočina. Hit Radio. Obyčejný den dětí. Ten letos nebereme. Jihlavu čeká totální dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Sobotu 30. května u Horácké multifunkční arény. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, show a večer od

0: 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
1: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
2: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
3: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
2: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
3: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: První ročník Gravel výzvy 13. června od 11 hodin v Jihlavě. Pro všechny, kteří chtějí poznat Vysočinu ze sedla kola. 60 kilometrů, lesní a polní cesty, převýšení a přírodní terén. Hobíci, sportovci i party kamarádů. 13. června v Jihlavě. Pořádají sliby chyby za podpory města Jihlavy. www.jihlavská24mtb.cz.
7: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: je, prosím vás, naprostý nesmysl. Si to tady na netu kontroluju a koukám, že bysme, nebo že byste měli stejný úspěch, kdybyste si před jedem lehli, žraloka vysáli a medvěda udeřili do čumáku, ne? Radši si vezměte mobil, zeptejte se AI, ta ví, co vždycky dělat. To bude kolikrát bezpečnější, takže pokud vám teda žralok dá alespoň tu minutku, že jo, co si budem. Teď už další muzika. Hezké odpoledne.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Vysočina.

0: rádio v plném proudu, hezké sobotní odpoledne. Já se s vámi pro dnešní den loučím, byla s vámi Leona Děnděš, těším se zase zítra v 7 hodin ráno a vy pokud možno užívejte si toho dne. Měli jsme skvělé ráno, dopoledne, částečně i odpoledne a budeme neskutečně rádi, když s námi zůstanete dál. Skvělá muzika, dobrá nálada, co víc si přát. Tak zítra v 7 hodin ráno na značkách. Čau.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: Tiskru levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
9: Vysočina Gladiators.
10: 31. května na Stoupách v Jihlavě. Fight proti Ostrava Steelers vypukne ve 4. Sezona amerického fotbalu je v plném proudu a na tebe čeká tentokrát Family Day. Plno atrakcí pro děti i rodiče a samozřejmě nejlepší a nejtvrdší fotbal v Česku. Přijď podpořit Gladiátory 31. května ve 4 v Jihlavě na Stoupách. Partnerem zápasu je společnost A la Café. Prodej, servis a pronájem kávovarů.
11: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
12: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
17: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
16: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Aktuálně při 13. hodinu nemáme hlášeny žádné dopravní komplikace. Vyhlavě ale pozor na uzavřenou ulici Tolstého v prostoru před arénou. Koná se zde akce Dětská arena zítra rádiem Vysočina. Objízdná trasa je vedená také pro vozidla městské hromadné dopravy, tak s tím počítejte. A kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
4: 13 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Většinu Čech a část Moravy zasáhnou dnes a v neděli silné bouřky. Doprovázet je může krupobytí, přívalový déšť i vítr o rychlosti více než 70 km za hodinu. V deštích může hlavně zítra místy spadnout až 30 mm srážek, tedy 30 litrů na metr čtvereční. Hrozí zaplavení sklepů či podjezdů anebo rozvodnění menších toků. Po několika desítkách minut byl dnes dopoledne neobnovený provoz na mezinárodním letišti v Mnichově, který byl přerušený kvůli dronu. Podezřelý letící objekt spozoroval jeden z pilotů. Pro vzlety a přistání byly uzavřeny obě runwaye. Do pátrání po dronu se zapojily i helikoptéry. Cenu Evropské unie za literaturu letos dostala česká spisovatelka Dora Kaprálová za román Mariborská hypnóza, který vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Sedmičlenná porota, složená z literárních odborníků, Kaprálovou vybrala ze 14 nominovaných kandidátů. Letošní laureátka byla vyhlášena v pátek na Mezinárodním knižním veletrhu ve Varšavě.
3: Hokejový servis Hit Rádia.
4: I dnes samozřejmě pokračují další boje na hokejovém mistrovství světa, bohužel bez účasti České republiky. Odpoledne změří síly domácí Švýcaři s překvapením turnaje Nory. Domácí zatím turnajem proplouvají bez zaváhání. Ve skupině nestratili ani jediný bod a i ve čtvrtfinále předvedli přesvědčivý výkon, když postoupili přes Švédy. Norové jsou naopak v semifinále mistrovství světa vůbec poprvé v historii. Přestože budou v utkání

0: jasným outsiderem, i oni jsou dosud v šampionátu úspěšní. Zápas začíná v 15:20.
1: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
2: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
3: A co si pro nás připravilo na sobotní odpoledne počasí? Očekáváme velkou a pro mě měnovou oblačnost s přeháňkami a také se mohou vyskytnout bouřky. Večer od severu postupné obývání oblačnosti. Teploty velmi příjemné, 23 až 26 stupňů.
4: Hit Radio Vysočina.
3: S vámi už je Tomáš Digrim. Přejít právě teď startuje ten největší dětský den v srdci Vysočiny. Za chvilku si k tomu řekneme víc, buď tak buďte s námi, hezké odpoledne.

0: Rádiem Vysočina.
1: Dětská arena Zítra Rádiem Vysočina úderem 13. hodiny otevřela své brány pro své návštěvníky. Okolí horácké multifunkční areny se v Jihlavě na celé dnešní odpoledne promění v obrovský svět zážitků. Čekají vás sporty, závodní motorky, policejní i vojenská technika, tvořivé dílničky, obří nafukovací atrakce a nebo třeba zóna ze zoo Jihlava. Dorazit můžete i za námi na živé vysílání do stanu Hit Rádia Vysočina, které proběhne mezi 14. a 16. hodinou. Na projít si také můžete samotnou horáckou arénu, včetně běžeckého oválu na střeše s výhledem na Jihlavu. No a jestli jste třeba dneska nestihli nic k obědu, tak to vůbec nevadí, protože zde najdete taky spousta dobrot v gastrozóně. No a od 18 hodin program zaměříme i na dospěláky, nabídneme premiéru seriálu Na dně, který se bude promítat na pobytových schodech u arény a hned potom zahraje a zaspívá kapela Oči. No a pokud teďka zrovna přemýšlíte, co dnes odpoledne podniknout s rodinou nebo dětmi, tak já myslím, že váš plán už musí být úplně jasný.
0: Dětská arena s Hit Rádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.

0: Co se děje na Vysočině?
1: Máme tady konec května, akcemi na Vysočině se to jen hemží. Dnešek je absolutně jasný, čeká vás už rozjetá akce s názvem Dětská arena s Jitrádiem Vysočina. Ten největší den dětí se ze spoustou zábavy, sportu, tance, soutěží i občerstvení. Akce se koná až do večerních hodin v prostoru okolo horácké multifunkční arény v Jihlavě. No a celý víkend mají mysloboři u Telče sraz kolaři. K vidění budou všechna kola, vícemístná, veteráni i šlapací vehikly. Hlavní program je dnes, kdy si třeba můžete projet nenáročnou naplánovanou trasu, která měří 25 až 28 kilometrů. No a k poslechu a tanci večer zahraje kapela The Black Swan. Další tipy najdete na našem webu hitradiovysočina.cz a věřím, že si víkend užijete naplno.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Boschákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytréhlavydojihlavy.cz. chytréhlavydojihlavy.cz.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: První ročník Gravel výzvy 13. června od 11 hodin v Jihlavě. Pro všechny, kteří chtějí poznat Vysočinu ze sedla kola. 60 kilometrů, lesní a polní cesty, převýšení a přírodní terén. Hobíci, sportovci i party kamarádů. 13. června v Jihlavě. Pořádají sliby chyby za podpory města Jihlavy. www.jihlavská24mtb.cz.
8: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
0: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Lukas Estrada, taky Trips Night Radio Vysočina, v půl druhé dvě minuty k tomu. S vámi je dneska Tomáš Digrim, přeji krásnou sobotu všem. Za chvilku si uděláme život krásný se skupinou Krištof, anebo bude taky Luis Capaldi a Survive. No a letošní léto bude podle všeho hodně ve znamení cestování po Česku. Dovolenou doma plánuje většina Čechů a není se čemu divit. Lidé si dnes čím dál víc hledají klid, jistotu, dostupnost a možnost vyrazit klidně jen pár dní bez složitého plánování. No a právě v tom má Vysočina obrovskou výhodu. Máme tady krásnou přírodu, cyklostezky, rybníky, památky i místa, kde si člověk opravdu odpočne od ruchu města. Stačí pár kilometrů a člověk je hnedka v lese, u vody nebo někde třeba na vyhlídce. No a my často hledáme krásná místa daleko od Novova, přitom my je máme vlastně skoro za rohem. Tak co, už víte, kam vyrazí ten letos na dovolenou?

0: Luis Capaldi s jeho baladou Survive na Hitrádiu Vysočina, 13 hodin 40 minut, jsem rád, že nás sladíte. No a než zítra vypukne finále mistrovství světa v hokeji, večer v televizi, tak určitě doporučuji využít počasí a vyrazit se kouknout na další zápas amerického fotbalu. Naposledy jihlavští gladiátoři rozdrtili brněnské Sígry 54-3 minulou neděli. I když bylo brutální vedro a zápasy jsou v takovém počasí hodně těžký, tak nakonec je výsledek opravdu famózní. No a zítra o 16 hodin čeká Vysočina Gladiators další výzva, a to proti utkání proti Ostrava Steelers, takže určitě přijďte podpořit kluky v jejich dalším důležitém zápasu. Zítra na hřiště nastoupá v Vyhlavě. No a my přejeme spoustu pořádných touchdownů, aby se povedly hlavně z pěkné dálky. No a k tomu samozřejmě posíláme za chvilku další hity. Bude Enrique Iglesias nebo skupina Metcom. Tak užívejte sobotu ve společnosti Hit Rádia Vysočina.
1: Hit Rádio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
4: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
4: Všechno najednou?
6: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
7: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
12: Kaufland.
13: Jsou tady.
12: Jsou tady.
14: Jo, jsou tady.
15: Jsou tady.
12: Řekni to všem.
16: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
12: Jsou ještě tady?
17: Jsou tady.
18: Hit Radio Vysočina.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

13:53, ladíte Hit Rádio Vysočina, zdraví vás Tomáš, přeji všem krásnou sobotu 30. května. No a jestli jste třeba z nějakého důvodu nemohli vyrazit na dětskou arénu s Hit Rádiem Vysočina, tak my vás tom samozřejmě nenecháme, protože v příštích 2 hodinách budeme vysílat živě přímo z tohoto největšího dětského dne v srdci Vysočiny. Dozvíte se, jak to tam probíhá a budete i vy exkluzivně součástí této akce přes éter Hit Rádia Vysočina. Tak si to určitě nenechte ujít. No a než to celé vypukne, samozřejmě dáme i další informační servis přesně ve 14 hodin. No a do té doby stihneme třeba Damiano Davida, anebo právě teď Aleka Benjamina. Tak užívejte víkendu!

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině je na silnici mezi Košiticemi a Malou Pasekou v okresu Pelhřimov. Pozor na nehodu cyklisty. Silnice je v tuto chvíli uzavřená, takže radši pro tuto chvíli zvolte jinou trasu, pokud tudy jedete. A jestli i vy někam míříte, tak přejem šťastnou cestu. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Dobré zprávy z Jihlavy.
2: Otevřeli jsme novou Evropskou ulici, důležitou spojnici s novým dopravním terminálem. Ten společně se Správou železnic otevřeme už 24. června. Nová Evropská zlepšuje příjezd i příchod k nádraží a navazuje na nové kolejiště nebo výpravní budovu. Od 29. června začnou k terminálu jezdit také trolejbusy. Jihlava tak získává moderní dopravní úzel, který pohodlně propojí vlaky s další dopravou.

0: www.hit.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: 14 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Při zahájení programu aviatické pouti v Hradci Králové se zranili dva parašutisté z výsadkové jednotky s Chrudimi. K nehodě došlo během seskoku z vojenského letounu Kasa. Seskok totiž komplikoval silnější boční vítr. Okolnosti události se stále vyšetřují. Průměrná mzda v soukromém sektoru v tuzemsku opět rostla. Meziročně se zvýšila o 9% na 48 967 korun. Růst patřil k nejrychlejším ve středoevropském regionu. Ve srovnání zemí Vyšegrádské skupiny jsou české mzdy druhé nejvyšší po Polsku. Do baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku se dnes při Zdislavské pouti vrátila nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy. Jejímu předání přihlížela zaplněná bazilika. Na hlavní bohoslužbu dorazilo několik set lidí, včetně policistů, kteří se o nalezení cenné relikvie zasloužili. Hvězda Los Angeles Lakers Luka Doncic se stal spolumajitelem italského basketbalového klubu Vanoli Cremona. Účastníka nejvyšší soutěže noví vlastníci přestěhují před příští sezónou do Říma. Později s ním chtějí hrát v plánované evropské divizi NBA.
0: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
2: Ještě přidáme informace o počasí. Na déšť nebo bouřky to ani zdaleka nevypadá. Venku nadále panují velmi příjemné teploty. 22 až 26 stupňů.

0: dňů. A mezi mraky i sem tam vykoukne slunce. No a přesně tohle vám může potvrdit i můj kolega Mára Grande, který už je nachystán na živé vysílání z dětské areny Hit Rádia Vysočina. Tak Máro, předávám ti slovo a všechny tam zdravím.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
3: Potvrzuju Tomova slova, my vás zdravíme na celou Vysočinu, přejeme krásné sobotní odpoledne, koukáte tady na mě. Ano, živě vysíláme od horácké multifunkční arény v Jihlavě a troufám si říct, že dneska z takového srdce Vysočiny, protože dneska je tady dětská arena s Hit Rádiem Vysočina a je to tady vážení bájo. Vy, co tady jste, tak už asi víte, jo? Ale pokud třeba ještě nemáte program na to dnešní odpoledne, zastavte se sem za námi, protože tady je toho opravdu mega moc na vyžití jak dětí. Tak abych pravdu řekl, tak i dospělí si tady přijdou na své. My jsme tady s naším mobilním studiem na úpatí smetanových sadů, takže rozhodně se za námi můžete do naší chillout zóny i zastavit. Máme tady pukec, jsou tady milé hostesky, lehátka a počasí je jedna velká paráda. V rámci toho našeho živého mobilního studia tady přivítáme během těch dvou hodin víc než dost zajímavých hostů, tak zůstávejte s námi, užívejte to odpoledne, ať už jste kdekoliv. A teď posíláme další hity.

0: skupina s Hitrádiem Vysočina.
1: Ano, my vás dneska skoro poprvé zdravíme od Horácké multifunkční arény v Jihlavě. Právě dneska tady probíhá dětská arena, tedy odpoledne nabité pro všechny malé ratolesti a možná i pro dospělé, protože je tady toho opravdu mega moc. Já se rozlížím okolo sebe, tak krom našeho stánku a chilloutové zóny Robinson Jihlava vidím a zdravíme. Zoologická zahrada Jihlava opět zdravíme. Dům dětí mládeže Jihlava, brána Jihlavy. A to se koukám z té druhé části té arény, protože zepředu z té hlavní části tam je policie. Je tam armáda, je tam celá uzavřená Tolstého ulice, je tam to opravdu mega moc. V rámci toho dne jsou taky prohlídky, exkurze, arény, takže můžete zavítat. No a protože jsme tak dlouze vymýšleli, koho tady vzít jako prvního hosta, tak opravdu kouzlo toho okamžiku, Klárka Karásková za námi dorazila do studia. Klárko, ahoj.
2: Ahoj Máro, zdravím všichni.
1: Proč je to kouzlo okamžiku? Protože prosím pěkně, ona má normálně buben. Ona má buben, ona je v tom krásném stavu. Kdy to vlastně přijde?
2: Přesně za týden.
1: Za týden. Ty jsi prostě řekla, že jako takhle, jako ze vším všude chceš už oslavit ten den dětí.
2: Přesně jo. Tak.
1: Hele, tak nabízí se otázka, jak to vlastně vnímá?
2: Hele, vnímá to zatím dobře, asi spí.
1: Ano.
2: Nic se neděje zatím.
1: Tak je to dobrý.
2: Už bychom jako mohli, jo, máme týden do termínu, takže teď už jako kdykoliv, snad ne teď a tady.
1: Ano, ne, to nechceme, děkujeme, dobrý.
2: Ale jdeme si užít poslední kulturu, co si budem.
1: Hele, a už měla možnost kromě nás tady něco jako prozkoumat.
2: Hele, ještě ne, teď jsme prošli akorát kolem Jihlavské zoo, skákací hrad, viděli jsme kluky z Gladiators, takže ještě skoro nic.
1: Je tady toho mega moc. Klárko, hele, ať to hlavně ve zdraví všechno tady jako přežiješ, jo,
2: děkujem.
1: Vím, že máš tady svou drahou polovičku, která se stará o tu tvoji ochranu, dneska je opravdu vzácným bodyguardem a budeme se na tebe těšit v éteru až po teda.
2: Jo,
1: těšíme
2: po,
1: se
2: určitě,
1: na ty dobrý zprávy,
2: určitě.
1: Hele. Hej se krásně, užívej.
2: Taky, užívejte taky, hezký den všem.
1: Dětská arena, probíhá to tady, vážení, pokud ještě nemáte plány na to dnešní odpoledne, tak se za námi zastavte, vidíme tady i skákací hrad a je tady taky mimochodem spousta jídla a pití, my bychom o tom mohli povídat víc než dost, za chvilku přivítáme zajímavé hosty z různých stánků, kteří tady přímo pro vás a pro naše nejmenší jsou připraveni v rámci té velké oslavy toho dne dětí. Tak užívejte s námi taky i další hity, za chvilku se zase přihlásíme.
0: Dětská arena s Hitrádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u Horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
3: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.

0: Posloucháte i Rádio Vysočina, živé mobilní studia, vysílání ze studia, které je postavené před horáckou multifunkční arenou v Jihlavě, protože právě dneska tady probíhá to odpoledne pro děti dětská arena s Rádiem Vysočina. Je tady s náma PR manažer, který to má celý na starosti. Je to takové jeho dítě, ta dětská arena, Béďa Musil. Ahoj, Béďo.
1: Krásné odpoledne tobě i všem posluchačům.
0: Béďo, nabízí se opravdu jednoduchá otázka, jaké jsou pocity?
1: Hele, já se přiznám, že ještě nejsem schopen nějakých jako pocitů moc, protože opravdu tohle byla výzva a tím, jak jsme v novém prostředí s touto záležitostí, tak zatím jsem jenom v poklusu, ale už začínám být nadšen, takže a hlavně, když se podívám nahoru, tak neprší, jako svítí sluníčko, fouká sice strašidelný vítr, ale je krásně. Je to dobrý, je tu mrak lidí a vypadají všichni spokojeně, takže tím pádem já jsem šťastný.
0: Jsou spokojený, my už jsme tady dělali anketu mezi dětma, jsou nadšený, vlastně dokonce jeden klučina říkal, že neví kam dřív skočit.
1: Ideální.
0: Bylo to tím cílem.
1: Bylo, přesně.
0: Hele, a někdy byla na ně jako taková těžká otázka, co se jim tady líbí nejvíc, oni vždycky se jako rozmýšleli, a jestli to bylo tamto nebo toto, co se ti, Béďo, tady líbí nejvíc?
1: Jo, já fakt nevím. Tady je tolik úžasných věcí a vlastně všechny jsou úžasný a já zase chci připomenout, že všichni, kteří tady dneska jsou, tak jsou tady úplně zadarmo, bez jakýhokoliv nároku na cokoliv, jenom dostanou poděkování a milej úsměv od těch návštěvníků. Takže velký respekt a mně se líbí prostě všechno, já jsem nadšený ze všeho.
0: A my se ještě můžeme těšit, ještě připomenu ten večerní program, který startuje od 18. hodiny, takže pokud tady s námi teď jako nejste a posloucháte nás a chtěli byste si užít ještě takovou tu zábavu pro dospěláky, jak se říká, tak večer koncert kapely Oči a taky premiéra seriálu Na dně. Béďa to tady má podchycený, je ověšený vysílačkama, takže ta jeho šichta, ta končí kolik dneska? V 9, v 10?
1: No, já nevím, pak ještě zbalíme, no tak kolem půlnoci bych
0: Maria. No Béďo, hele, moc díky, vypadá to tady fakt parádně, my tady postupně budeme zvát další a další hosty, no tak nechceme tě samozřejmě brzdit, protože víme, že je to náročný, ale to počasí jsme rádi taky za to, že vydržela někdo to zaklapat.
1: No já doufám, že se to ještě nepokazí, no, protože samozřejmě ten vítr může přinést cokoliv, ale zatím musím zaklepat tady do všeho, že zatím to drží, no, tak snad toto.
0: Tak děkujeme, ale utíkej, je to nabitý, my vás zveme na dětskou arénu s Hitrádiem Vysočina, zastavte se sem za námi, ať už do naší chill-out zóny Hitrádia Vysočina, anebo kamkoliv, protože před arénou je to taky famózní, tam je policie, je tam armáda, je tam uzavřená celá ulice, je tam i taky jídlo.
1: Je tam jídlo. Hodně jídlo.
0: Je tam hodně jídlo.
1: Hodně jídla. Jo? Je tam hodně jídla a překvapivě málo lidí v něm, já se bojím, že se to našli chudáci, on je to takový za rohem, ale jídla tam máme hodně.
0: Tak to je výzva. Výzva přímo od pořadatele. Jídlo a pití jest.
1: Ano.
0: Béďo, měj se krásně. My pokračujeme dál a za chvilku už další hity.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: Tisku levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: Firma na zážitky
6: CZ.
11: Kaufland.
12: Jsou tady.
11: Jsou tady.
13: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
11: Řekni to všem.
14: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
11: Jsou ještě tady?
15: Jsou tady.
2: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: prostě hlas jak zvon Miley Cyrus na Hitrádiu Vysočina. My vás opět zdravíme z našeho mobilního studia Hitrádia Vysočina. Dneska při té velké příležitosti dětské arény s Hitrádiem Vysočina. Takže z Jihlavy od Horácké multifunkční arény v Jihlavě. Je tady to mega moc pro děti a troufnu si říct, že i pro dospěláky, i když to se bude postupně rozjíždět, ten večerní program od 18. hodiny nás samozřejmě čeká. Já tady mám další zajímavý hosty. Jsou tady sourozenci z hudební rodiny a školy Harmonie svatého archanděla Michaela. Je tady s námi přímo majitelka školy Michala Hejdová. Míšo, zdravím.
1: Krásné odpoledne vám všem.
0: A je tady taky podpora hudební brácha, tedy Pavel Hejda.
2: Krásný den všem.
0: První otázka, která musí padnout. Vy jste hráli před chvilkou na stage, tak jaký to bylo?
1: Bylo to super.
0: Užili jste si.
1: Atmosféra byla krásná, všichni měli takový úplně svítivý oči, radostný. Moc jsme si to užili. Trošku nám foukalo, tak nám občas padly noty, tak to bylo takový zajímavý, ale bylo to pro nás skvělý. Fakt jsme si to moc užili.
2: Ten vítr byl docela náročný. Ty noty tam lítaly, museli jsme je tam chytat, takže trošku nám to narušilo, ale jinak jsme si to náramně užili a myslím si, že i diváci, co se nás přišli podívat.
0: Míša tady prozradila, že lidem úplně svítili oči. Je tohleto i vlastně myšlenkou té vaší hudební školy svatého archanděla Michaela? Vlastně čím se zabýváte?
1: Přesně tak to je, tou myšlenkou a obecně, abychom dokázali z těch lidí dostat nejenom tu hudbu, ale aby je to bavilo, aby tam byl ten zápal, ta vášeň pro tu hudbu a to je skvělý, to mě baví a tomu se věnuju.
2: Muzika má být radost a to si myslím, že je hlavním cílem toho, proč to děláme. Aby si mohl zahrát každý, kdo má chuť, ať prostě má tu možnost.
0: Tím se dostáváme k myšlence, kdyby si vás někdo vygooglil a našel, teď za náma spadla Jenga věž, pokud jste to slyšeli, byla velká, tak to byl Rámus. Zpátky k tématu. Když by se vás někdo vygooglil a našel a chtěl by se přihlásit, může v jakýmkoliv věku, podstupuje nějaký talentový zkoušky, jak to u vás probíhá?
1: Může úplně v jakýmkoliv věku a víceméně celkově kdykoliv během školního roku. A jediný, co je opravdu důležitý a co je podmínka toho přijetí, je, že ten človíček sám musí chtít. Musí chtít hrát nebo zpívat, musí ho to bavit, musí tam být ten zápal. A pak má obrovskou šanci, že opravdu to půjde a bude to krásný.
0: Pavel, něco chce dodat?
2: Samozřejmě, talent je velice důležitý, ale pokud toho člověk úplně nemá, všechno se dá nahnat nějakým pilováním a pravidelným zkoušením, ale pokud člověk nebude chtít, tak toho nikdy nedocílí. Takže hlavní myšlenka je, jestli chcete, pojďte, my vás rádi vezmeme, rádi vám ukážeme svět hudby, naučíme vás, co dokážeme. Když budete chtít, můžete si s náma i vyzkoušet nějaké vystupování. Těch akcí máme poměrně dost, co nás teďka čeká. Nevím, jestli uvádět nějakou konkrétní, ale tak určitě máme na Instagramu, na Facebooku nebo v ových stránkách.
1: Určitě.
0: Vy tady máte teda i stánek, tam si lidé taky mohou všechno vyzkoušet a podstoupit třeba i takovým vaším odborným očkem, jestli by to stálo za to?
1: Určitě ano. Můžou si vyzkoušet spousty nástrojů. Máme s sebou i muzikoterapeutické nástroje, takže tam není potřeba ani žádná znalost, protože se hraje opravdu pocitem a stejně tak si můžou i zaspívat. A myslím si, že opravdu dostanou tu zpětnou vazbu, jak sami poznají i na vlastní kůži, jestli je to bavilo a případně, jestli by chtěli třeba chodit, nebo jak se cítí a můžou to s námi zkonzultovat.
0: Možná poslední zajímavá otázka, co by mě zajímalo, co tam všechno za nástroje máte v tom stánku teď aktuálně?
1: Máme tam kytaru, ukulele, flétnu, potom tam máme ty muzikoterapeutický, těch je hodně, potom tam máme určitě klávesy, klavír sebou teď jsme netahali, ale klávesy ho zastoupí, potom tam máme kachony, případně třeba rytmických nástrojů.
0: Jste přijeli s celým studiem? Máte co
2: takhle, brali jsme jenom to, co se dalo přenést, jo. Právě ty větší, těžší nástroje jsme nechali doma, ale většina z toho, když člověk chce vystupovat, tak musí být připravený ty nástroje vzít, zabalit, pak zase postavit, půjdu dokola, ale je možnost, aby si tady vyzkoušeli všechno a to jsme chtěli, to bylo ty.
0: Mně se teda neskutečně líbí ta myšlenka, ta filozofie celého toho, že kdokoliv i byť jako hudební trošku antitalent jako já, teď myslím tím hraním na nástroje, tam může přijít a něco si jako zahrát, aby to šlo jenom z něj, jo. A u toho ještě jako vy říkáte, že to může být i muzikoterapie, vlastně do jistý míry, taky se tím zabýváte. Takže když někdo prostě vezme kytaru a začne si tam jako jen tak jako brnkat, to je ten smysl.
1: Může určitě taky. Máme tam takový buben štěstí, se tomu říká. A ten je třeba úplně skvělý v tom, že většinou přijdou maminky třeba s dítě s dětmi a děti do toho zkoušejí teda nějak, ono je to pro toho druhého ne tak lákavý. Ano. Když tý mamince řeknu, tak si to zkuste sama a ona opravdu vezme tu paličku a začne na to hrát, tak úplně vidíte, jak se ten človíček změní. Mm-hmm. Jak je najednou úplně takový, jako je, ono je to příjemný. Tak přesně tak to má být příjemný.
2: Já bych možná doplnil ještě na tu vaši jakoby odpověď.
0: Ne každý, já to chápu.
2: Ne, takhle, každý může, ale nejste tam sám.
0: Jo,
2: my vás rádi doprovodíme, vy jste součástí v tu chvíli nějaký hudby a vy si to jdete zkusit. Jo, takže nemusíte mít žádný obavy tam přijít, nemusíte se bát, nejste to jenom vy, který teďka bude znít tady na celý okolí do 100 metrů, ale my jsme tam pro vás, aby jsme nás podpořili, abyste vy byl součástí té hudby.
0: Říká Pavel Hejda, hudební podpora a brácha tady Míši Hejdové, majitelky školy harmonie svatého archanděla Michaela. Moc děkujeme, že jste součástí dětské arény Zitrádiem Vysočina, že jste si našli cestu i sem k nám do mobilního studia.
1: Taky moc děkujeme.
2: Děkujeme.
0: Ať se daří, přejeme hezké odpoledne. No a tak víte, další tip, proč právě vyrazit na dětskou arénu Zitrádiem Vysočina, zastavte se tady u toho hudebního stánku. Mají krásný modrý stánek, rozhodně nemůžete přehlédnout. My samozřejmě posíláme další hity a za chvilku se hlásíme.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
1: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem, nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
2: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma v Javorové aleji vás zve na víkend otevřených zahrad v Pelhřimově. Přijďte si užít den v přírodě a nahlédnout tam, kde vzniká krása. V sobotu 13. června od 9 hodin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
3: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
5: Vysočina.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Zpěvačka Rihanna za pár minut, sekund, dá se říct 15. hodina. A než si dáme druhou hodinu živého vysílání z dětské arény Hit Radio Vysočina, nabízíme informační servis. Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Připomínám nadále uzavřenou silnici mezi Košiticemi a Malou Pasekou v okrese Pelhřimov po nehodě cyklisty a přidávám další hlášení. Pozor na nehodu motorky a osobního auta u obce Radňovice směrem na Jiříkov u Žďáru nad Sázavou. Na místě nehody probíhají vyprošťovací práce. Pokud nikam jedete, přejeme šťastnou cestu a bezpečnou jízdu a kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
2: Hele, co City Park?
1: Zase, včera jsem tam byla na rande.
2: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
1: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
2: Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jako na koni.
3: Spojte příjemné s příjemným v City Parku Jihlava.
4: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Boschákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
7: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Navrhované snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách o 2 roky na 16 let vláda ANO, SPD a motoristů pravděpodobně odmítne. K novele poslanců opoziční TOP 09 by měl kabinet poslat zákonodárcům podle podkladů pro jeho pondělní schůzi záporné stanovisko. Případné snížení věkové hranice by podle vládních legislativců vyžadovalo důkladný rozbor, odbornou diskuzi a vyhodnocení. Až pětina žen má po 50 problémy se štítnou žlázou. Upozorňují na to lékaři. Nejčastějšími příčinami je kolísavá váha, únava a vypadávání vlasů. Připomeneme, že poruchy štítné žlázy se vyskytují u žen 8x častěji než u mužů. Jihomoravský kraj a Vysočina nemají jistých 12 miliard korun od státu jako kompenzaci dopadů stavby nových bloků jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku. Vláda Andreje Babiše chce toto rozhodnutí bývalého kabinetu Petra Fialy nechat prověřit.
5: Hokejový servis Hit Radio.
7: Hokejový šampionát má na programu dva semifinálové zápasy. Už za 20 minut startuje duel mezi domácím Švýcarskem a překvapením turnaje Norskem. Večer v 8 pak hraje Kanada a Finsko. Javorové listy na hokejovém mistrovství světa ještě neprohrály.
8: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
9: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
0: Počasí na Vysočině a hlavně na dětské aréně s Hit Rádiem Vysočina v Jihlavě nám přeje. Teploty jsou na letních hodnotách 22 až 26 stupňů Celsia a když už se dostavily i nějaké mraky, tak nám to vůbec nevadí. A právě teď startujeme druhou hodinu živého vysílání přímo z místa dění toho největšího dětského dne v srdci Vysočiny. Tak Máro, jak si návštěvníci užívají dětskou arénu s Hit Rádiem Vysočina?

0: Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Ano, zdravíme opět z našeho živého mobilního studia Hit Rádia Vysočina a odpověď na otázku, jak si to užívají, to tady dostáváme opravdu skoro každý dvě minuty, že je to boží a jsme za to moc a moc rádi. Opravdu jak malí, tak i dokonce dospěláci si sem chodí zahrát třeba konkrétně k nám pukec, daj si chillout zónu, máme tady spoustu her a soutěží v okolí právě stánku Hit Rádia Vysočina, takže kromě toho mobilního studia samotného, tady máme taky hostesky. Co se týče počasí, tak to nám přeje ještě jednou to někam zaklepat a vlastně je velmi důležité, že jednou za čas zafouká nějaký ten větřík, protože před malým okamžikem se nám normálně tady i z toho krásného počasí skoro utavil tablet. Takže opravdu počasí přeje, ještě jednou jsme za to rádi a pokud jste se ještě sem za námi nezastavili k horácké multifunkční aréně v Jihlavě, tak to můžete učinit, velmi rádi vás tady přivítáme a nejenom my, je tady toho opravdu jako mraky. Komplet program stále na našem webu nebo na webu horácké multifunkční arény. Já taky doufám, že najdu chvilku času a zajdu se podívat z té přední strany, protože tam je to taky jedna velká paráda. Za chvilku přivítáme další hosty, budou tady s námi z Robinsonu Jihlava a tak dále, je to velká spousta, ale teď taky další hity. Hezké odpoledne.

0: Vysočina s Hitrádiem Vysočina.
1: Nano, stále z našeho mobilního studia vysíláme u Horácké multifunkční arény v Jihlavě. Dětská aréna v plném proudu, mega moc věcí, mega moc zážitků pro ty nejmenší, pro ty středně velké a i taky samozřejmě pro ty dospěláky. Máme tady spoustu skvělých rozhovorů u naší chillout zóny. Se mnou tady už ve studiu Aneta Hrdličková, Robinson Jihlava, zábavní park. Anet, vítej, ahoj.
2: Ahoj, ahoj. Vítej.
1: My tady na sebe pokukujeme, protože ty stánky máme v těsné blízkosti. Tak hele, prosím tě, když tam teď jako nahlížím, co všechno tam můžou zažít návštěvníci.
2: No, za prvý je tam teda plno dětí, jako je tady opravdu neuvěřitelná návštěvnost, ale my tam tvoříme vlastně komiksy, protože jak možná někteří ví, tak Robinson Jihlava vydává ve spolupráci s Petrem Koplem vlastní komiksový příběh, tak do toho děti uvádíme, necháváme je, aby si tam něco namalovali a nalepili na to nějaký nálepky a pak za to dostanou pexeso. Zároveň tam je náš dřevníček, to je taková ta stavebnice, kterou máme i v Robinsonu. Je tam velký papoušek, můžu si tam vyfotit a počilovat taky, podobně hezky, jako vás.
1: Hezky. Já jsem viděl ten váš dřevníček, já jsem nevěděl, co to vlastně je, ale jeden klučina za mnou přišel a skládal tady tu naší Jenga věž, no. Máme to velmi podobný. A tak mi tady jako prozradil, že to máme jednodušší. Jednodušší než vy teda, tak jsem se cítil poctěn.
2: Ano, protože my tam máme ty dírky v tom, ale zase nám to nespadne, právě díky těm dílkám a těm kolíčkům. Ano. Náš dřevníček vydrží stát.
1: Ano, vidím, že teď stánek opravdu praská ve švech. Robinson Jihlava, zastavte se za nimi. Anet, prosím tě, v Robinsonu, co nás čeká v nejbližší blízkosti, co nabídnete?
2: No tak nás čekají prázdniny, že jo, takže to tam máme vždycky jako super návštěvnost a je tam jako spoustu akcí, Milan Řezníček každý pátek a tak dále, ale hlavně na konci prázdnin 23. srpna budeme mít zase festival, bude zase vstup zdarma, budou tam zase atrakce, pódium, velký food court, bude tam jako zase velká bojovka o ceny, takže určitě všechny zveme, všechny rodiny, začíná to v jednu a budeme tam až do večera.
1: Vy tam jedete ve velkém stylu, poslední otázka, měla jsi už ty možnost tady dneska v rámci dětské arény něco okouknout, něco ochutnat možná i?
2: Jasně, já vždycky úplně okamžitě běžím si rád snovou zmrzlinu, protože ta je prostě výborná.
1: Tady taky pod námi hned.
2: No, to je tady taky hned. A pak samozřejmě potřebuji pozdravit všechny, jako co tady znám, že jo. Jsem jako na festivalu máme DDM, spoustu jako dalších kamarádů tady potkávám, takže se to vždycky obejdu se všema, se pozdravím.
1: A dneska je tady spousta známých tváří. Anet, moc děkujeme, že jsi byla součástí z našeho vysílání. Měj se krásně.
2: Taky.
1: Ať se daří. Ahoj.
2: Děkuji, ahoj.
1: No a my samozřejmě pokračujeme dál už za chvilku s dalšími zajímavými hosty.
0: Dětská arena s Hitrádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u Horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
3: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, opět vás zdravíme z našeho živého mobilního studia Dětská arena. S Hit Radiem Vysočina totiž v plném proudu. Moc krát vás sem zveme a jsme moc rádi za to, že se za námi zastavujete, že nám předáváte své úsměvy. Taky máme i příležitost s někým velmi rychle třeba prohodit pár slov. Taky za to jsme rádi, ale je to tady opravdu nabitý. Je tady spousta věcí a je tady taky Ivča u mikrofonu. Ahoj.
1: Ahoj, krásné odpoledne.
0: Ivča, naše kolegyně, moderátorka, moje drahá polovička, otázka zní, už jsi měla nějakou možnost tady vyzkoušet nějakou atrakci?
1: No právě, že neměla, já jsem se zatím napapkala.
0: Velice, a to lžeš právě, no?
1: Velice dobře, lžu.
0: Ano, protože atrakce je i jídlo. Třeba pro mě jídlo je atrakcí.
1: Takhle. No tak ano, tak dala jsem si atrakci jídlo, ano.
0: Ale no, co jsi měla?
1: Měla jsem halušky.
0: No, ty jsi to chtěla zakecat.
1: Vynikající.
0: A byly dobrý, jo?
1: Vynikající.
0: No vidíte,
1: vynikající.
0: Tak jedna taková reklama skrytá pro halušky, zdravíme do haluškárny.
1: Ale pravdou je, že mě jako trošku mrzí, že už nejsem dávno dítě, protože tady třeba přímo koukám na obrovskou nafukovací skluzavku.
0: A to mě děsilo.
1: Já bych tak chtěla, ale mě je to tak blbý mezi těma dětma.
0: Mě to vždycky jako dítě děsilo, tady tyhle ty nafukovací hrady.
1: Fakt?
0: Jo. Jednou jsem našel jako odvahu a vím, že jsem byl spocený už při vstupu, protože tam se musí sundávat boty.
1: Tak to už by dneska nebylo asi dobrý.
0: No dneska by to nevyšlo rozhodně, jako no.
1: Ale jsou tady i nenafukovací atrakce.
0: Ještě, že nedělají jako skákací hrady pro dospělí. To by byl masakr, jako no. Tak nebojte, to tady ne, tady je opravdu krásný skákací hrad, krásný, čistý, jenom děti na něm jsou, všechno moc pěkný. Měla jsi ještě možnost to jako obejít?
1: Měla a právě jsem chtěla říct, že speciálně pro tebe a lidi jako si ty je tady spousta sportovních aktivit. Bez nafukování.
0: Co to je? Jak bez nafukování?
1: No jenom třeba do míčku kopneš.
0: Jo, a proč ona speciálně pro mě? Já takovej sportovní antitalent. No dobře, ale je tady spousta opravdu sportovních jako míst k vyžití. Vím, že jsme tady potkávali baseball, Duklu, kickbox, kobudo, je tady toho víc než
1: dole jsou tanečnice, holky, tam bychom taky se mohli podívat.
0: Ano,
1: to super,
0: i tanec je sport, samozřejmě.
1: No to teda je.
0: Víme, o čem mluvíme. No, zastavte se za námi, je to tady velké a už za chvilku zase s dalšími zajímavými hosty, teď další hity.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
4: První ročník Gravel výzvy 13. června od 11 hodin v Jihlavě. Pro všechny, kteří chtějí poznat Vysočinu ze sedla kola. 60 km, lesní a polní cesty, převýšení a přírodní terén. Hobíci, sportovci i party kamarádů. 13. června v Jihlavě. Pořádají sliby chyby za podpory města Jihlavy. www.jihlavska24mtb.cz.
5: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, opět vás zdravíme z našeho živého mobilního studia právě na dětské aréně s Hit Radiem Vysočina. A mám tady dalšího zajímavého hosta, Simča Kubičková, zoologická zahrada Jihlava. Simi, hezké odpoj tobě.
1: Ahoj, ahoj,
0: ahoj. My tady taky na sebe tak jako pokukujeme, protože stánky máme hned naproti sobě. Tak co ten váš stánek vlastně tady nabízí?
1: My jsme dovezli nějaká zvířata, jsou to samozřejmě takové ty drobnější, máme tam nějakou strašilku, je tam achatina, to je takový ten veliký šnek a jsou tam i šváby a máme tam takovou podle mě zajímavou soutěž, protože se dají hádat zvířata podle očí, podle, my tam máme sice napsáno podle srsti a ono je tam i nějaké peří, takže úplně to nesedí a pak podle siluety.
0: Podle očí, já jsem viděl vyfoceného šneka, tak toho bych podle očí asi jako i poznal. Co to bylo za šneka mimochodem, teď koluje na storyčkách na sociálních sítích?
1: Teďka nevím jakého.
0: Nějaký šnekátor, nemáš tam nějakého šneka?
1: Jo, tak to je ta achatina právě.
0: Jo, já jsem
1: jenom nevěděla, že už je taková slavná, že už tam koluje po sítích.
0: Jo, už koluje. No, to je trendy šnek.
1: Trendy šnek, jo.
0: to je
1: achatina, nebo se také říká oblovka, je to vlastně africký druh šneka.
0: Prosím tě, co nejvíc vůbec tak malý jako baví tam u vás?
1: No, koukat právě na ty šváby a přesvědčovat rodiče, že to nutně potřebují domů.
0: Už někdo odnesl nějakého švábíka? Už
1: zatím jsme nedali, protože je potřebujeme tady s námi.
0: Krásný stánek zoologický zahrady Jihlava. Simčo, co nás čeká v zoo?
1: Zítra nás čeká také den dětí, ale v zoologické zahradě Jihlava. No a pak v těch nejbližších dnech budeme mít nočnu, což je vlastně akce pro postižené děti. Letos to máme pro zrakově postižené děti, ještě jsou tam volná místa, kdyby se chtěl někdo přihlásit. Pak to bude večerní prohlídka se zoologem, to je třetí čtvrtek měsíci. No a my už tak pomalu pokukujeme po prázdninách, protože 4. července budou začínat prázdniny v zoologické zahradě a tím pádem i komentovaná krmení.
0: Už měla i Simča možnost tady něco okouknout, něco okusit na dětské aréně?
1: No, já jsem to oběhla ještě než to začalo, protože teďka se z toho stánku nehneme, máme hodně dětí, za co jsme vlastně rádi.
0: A tak co se ti tady nejvíc tak jako líbilo, hele, kdybys mohla zhodnotit?
1: No, mě zaujala ta vojenská technika dole, jako co všechno je tam zajímavého, protože nakouknout do těch vozidel je za mě takové jako něco, co se běžně nevidí.
0: No tak užívej, mimochodem mají tady taky skvělý jídlo, my jsme probírali před chvilkou, že jsou super halušky tady. A k těm máš blízko?
1: To nejsou halušky, to jsou strapačky.
0: To jsou, a vidí, a to je přesně ono, že k tomu máš blízko, no, tak strapačky tady mají výborný.
1: Jakmile je tam zelí, tak jsou to strapačky, protože jak jsou takový chlupatý, to poslanecky strapatý, takže vlastně strapačky, halušky jsou s brinzou, se slaninkou, ale jakmile tam dáme zelí, tak už jsou z toho strapačky.
0: To byl gastronomický speciál se Simonou Kubičkovou, s ním moc děkujeme, zdravíme Jihlavskou zoo a budeme se tam zase někde těšit příště. Ahoj.
1: Taky moc zdravím, ahoj.
0: No a my pokračujeme dál, už za chvilku samozřejmě se budeme loučit, ale snad tady ještě taky ulovíme nějakýho malýho klučinu, holčinu, protože jich je tady víc než dost, tak bychom chtěli přímo znát jejich názor na to, jak se jim tady líbí. Tak užívejte s námi a my posíláme další hity.

0: Ladíte Hit Radio Vysočina, krásné odpoledne na celou Vysočinu, zdravíme vás, ať už nás posloucháte kdekoliv. My jsme na dětské aréně s Hit Radiem Vysočina právě v Jihlavě v centru dění u arény. Je to tady báječné, opakujeme se furt a stále, tak pokud jste ještě neměli tu příležitost se sem za náma zastavit, rozhodně doporučujeme. A zastavili se taky holky Nikča s Kájou, tak Nikčo, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Kájo, tobě taky, ahoj.
2: Dobrý den.
0: Mimochodem, holky velmi šikovný, krom toho, že tady šli okolo mobilního studia, tak jsou taky staneční skupiny Streetbusters. Říkám to správně, že jo?
1: Ano.
0: A budete mít vystoupení, nebo jste měli?
1: Budete mít
0: vystoupení, takže pro vás je tohle vysílání teď taková rozehřívačka předtím.
1: Jo.
0: Hele, holky, co vás úplně nejvíc baví tady na tom dětském dni, na té dětské aréně?
1: No, že je tady taková atmosféra.
0: Je tady atmosféra, dobře, to byla Kája, Nikča.
1: A tak jako, že tady je hodně těch atrakcí a že se mi to prostě líbí.
0: No, hezky, pěkně. Hele, a už jste měli možnost nějakou atrakci vyzkoušet?
1: No, asi, nevím, no. Možná půjdeme na skákací hrad.
0: Ale... Skákací hrad, dobře, tady ve hře. A co tady?
1: Já jsem ještě nikde nebyla, ale určitě něco vyzkouším.
0: Hezky, pěkně. Hele, a je tady něco, co byste si třeba chtěli odvíst jako sebou domů? Protože my jsme před chvilkou tady ze zoologický slyšeli, že si tam někdo chce odvážet domů šváby. Chtěli byste nějakého švába domů?
1: Asi ne.
0: Ne? Ne, nemáte nic, co byste si tady chtěli? Třeba, hele, tady jsou hokejisti, veď jsme tam viděli jsme tam kickbox, kobudo, nic byste domů nepotřebovali.
1: Jako něco jo, ale šváby ne.
0: Třeba pro maminku hokejistu, veď, hele, co? Co?
1: Asi ne.
0: Asi ne, dobře, tomu rozumím, jasná věc. Hele, co vysvědčení, blíží se to? Jak to dopadne?
1: No, asi samý jedničky.
0: Nekecej. Hezky, pěkně, gratulace. A tady?
1: Takový 3 dvojky.
0: Ale to je taky krásný. Holky, hele, moc děkujeme, že jste si našli cestu tady do mobilního studia. Ať se dneska to vystoupení vydaří. My budeme koukat, budeme to sledovat. Mějte se krásně a zase ahoj.
1: Jo, moc děkujeme.
0: Ahoj. No tak vidíte, dětská aréna s Hit Radiem Vysočina opravdu v plném proudu. My za malý okamžik se hlásíme vůbec naposledy, ale ten program je tady nabitý, ještě včetně večerního programu. Teď už další hity.
3: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
4: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Vysočina, my vás dnes naposledy zdravíme od horácké multifunkční arény v Jihlavě. Dneska dětská aréna s Hit Radiem Vysočina, se mnou opět tady člověk, který to má celý na starosti, který to vymyslel, skoncipoval, Béďa Musil. Béďo, ještě jednou ahoj.
1: Hezké odpoledne, díky za pozvání.
0: Kroutíš hlavou, ale je to fakt, je to pravda, já vím, že je to dílem jako všech, kteří se tady na tom jako podílí. Ale teda musím smeknout klobouk, vracím se zpátky k našemu rozhovoru, který jsme měli před týdnem, proč to vlastně jako dělá. A tady, když člověk stojí a vidí tisíce úsměvů, tisíce rozářených očí, tak už to chápu.
1: Je to proto, no.
0: Je to proto. Je to paráda, vážení, pokud jste se ještě nezastavili, rozhodně doporučujeme, najděte si cestu k horácké multifunkční aréně v Jihlavě. Ale Béďo, co bych teď potřeboval vědět, čeká nás večerní program. Jak to bude vlastně probíhat, aby jsme se dostali na koncert, aby jsme viděli premiéru seriálu Na dně?
1: Prosím tě, je to část teda, která už není zadarmo, protože strujci toho seriálu, kteří tady dneska všichni budou, včetně režiséra, autora celého toho námětu, tak pochopitelně potřebují nějak jako dostat zaplaceno za tu záležitost. Takže tam už se platí vstupný, ale vstupenky se dají koupit jak na našem webu, tak potom na místě, takže nebude problém přijít až sem a rozhodnout se na poslední chvíli. Doprovodí to takový dvojkoncept kapely Oči na začátku a na konci, protože proč Oči? Protože oni dělali hudbu k tomu seriálu. A bude to taková, bude to mít punc opravdu jako slavnostní premiéry. Takže Červený koberec, on už tam jeden je teda. Aha. Jeden už tam je na těch schodech, ale bude se přidávat ještě další. Takže Červený koberec, Delegace, jo, jako bude to opravdu takové malé kánci tady uděláme. A já se na to strašně těším, že jsem viděl ten první díl a je to opravdu sranda. A myslím si, že to stojí za to. Takže já se moc těším, co kolegové vlastně z Horáckého divadla a lidé kolem Františka Maňáka, režiséra seriálu, vlastně vymyslí i na ten večer, protože to úplně nevím všechno. A bude to hezký, já si myslím, že to bude taková pěkná tečka, pokud nám vydrží to počasí, kterýmu tady jako se modlíme a zaklínáme ho nahoru a děkujeme nahoru teda, jako, že to zatím takhle krásně drží. Tak to bude moc hezký večer.
0: Ty jsi hold koupil, předplatil nějakou předplacenou službu meteoradaru nebo něčeho takového.
1: Tohle ještě budu mít drahý, se bojím. za tohle mi přijde účet.
0: Ale Béďo, každopádně moc děkujeme. Sluší se taky říct, že děkujeme, že jsme toho mohli být součástí.
1: Tak já jsem pořád si myslím, že Hit Radio Vysočina a tenhle ten dětský den k sobě nějakým způsobem patří. A i když už ho nedělá přímo Hit Radio Vysočina, ale dělá ho Horácká aréna, tak si myslím, že rádio u toho by mělo být a jsem rád, že tady jste a že to takhle jako bude i do dalších let.
0: No. Díky moc, hele, ať se daří, ať se to dneska všechno povede a ať je velmi slušná i afterparty.
1: Děkujeme moc a díky všem za návštěvu a za přízeň.
0: Měj se krásně.
1: Díky, ahoj. Mějte se, nashle.
0: My se taky loučíme z našeho živého mobilního studia na celou Vysočinu. Posíláme pozdravy z Jihlavy, ať už máte dneska v plánu cokoliv, tak dneska fakt jako to počasí se vydařilo. Tak vás zdravíme, loučíme se, předáváme žezlo, Tomáš Dignin připravený. Mějte se krásně, ahoj.

0: skupina Škvor na Hitrádiu vysečina jejich velká věc Síla starých vín. Máme tu skoro 16. hodinu, tak se pojďme podívat na silnice Vysočiny. Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pozor na padlý strom na silnici z Libice nad Doubravou do Chotěboře. Dále taky nohu z plynu na místě nehody, motorky a na Žďársku u obce Ujčov směrem na Kasany. Zde je řízen provoz kyvadlově jedním jízdním pruhem. Vyprošťovací práce po nehodě cyklisty a osobního auta probíhají i u obce Křešín směrem na Malou Paseku na Pelhřimovsku. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
2: I teď?
4: Ano.
2: A teď?
4: Jo, včera, dnes i zítra.
3: Prostě pořád.
5: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
8: 16 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Největším favoritem blížícího se fotbalového mistrovství světa je Španělsko před Francií, Argentinou a Brazílií. Model americké banky, který se opírá o historické výkony či údaje o žebříčkovém postavení týmů, dává španělským fotbalistům 26% šanci na zisk titulu. Připomeneme, že finálový turnaj se uskuteční ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě od 11. června do 19. července. Většinu Čech a část Moravy zasáhnou dnes a v neděli silné bouřky. Doprovázet je může krupobytí, přívalový déšť i vítr o rychlosti až více než 70 km za hodinu. V deštích může hlavně v neděli místy spadnout až 30 mm srážek. Hrozí zaplavení sklepů či podjezdů anebo rozvodnění menších toků. Zelená úsporám už nebude jako dřív. Nejvyužívanější dotační program po více než 17 letech mění podobu, což může způsobit polevení zájmu žadatelů. Jak přesně budou programy fungovat, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
9: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
8: Jde totiž o vůbec nejvyužívanější možnost státní podpory. Tenista Jakub Menšík zabojuje zítra na Roland Garros o postup do premiérového grandslamového čtvrtfinále. 20-letý rodák z Prostějova narazí na antukových dvorcích v Paříži na nasazenou jedenáctku Andreje Rubljova z Ruska. Hrát by se mělo od 16 hodin.
10: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
0: Můžeme očekávat jasno až polojasno, místy se může zatáhnout a i sprchnout. Večer by měla oblačnost od severu Vysočiny úplně zmizet. Teploty ale stále příjemné, 23 až 26 stupňů Celsia.
6: Hit Radio Vysočina.
0: Jsme zpátky ve studiu Hit Radio Vysočina a s vámi už je opět Tomáš. Přeji pěknou sobotu všem a posílám Roxette.

0: z Hitrádien Vysočina.
1: Dětská arena z Hitrádien Vysočina v Jihlavě jede dál na plné obrácky. Celé odpoledne tam vládne skvělá atmosféra. Jak jsme měli i možnost slyšet u nás v éteru, děti řádí na atrakcích, sportuje se, objevuje se a samozřejmě se i ochutnávají dobroty v gastrozóně. No a musím říct, že energie ta tam rozhodně nechybí. Naše živé vysílání už sice proběhlo, ale nabitý program dětské arény pokračuje dál a promotý Hitrádia Vysočina samozřejmě zůstává na místě. Návštěvníci se ale pomalu můžou chystat i na večerní část. Už od 6 hodin začne exkluzivní světová premiéra seriálu Na dně, ve kterém hrají herci Horáckého divadla Jihlava. No a promítání se odehraje přímo před arénou a těšit se také můžete na vystoupení kapely Oči. Takže pokud ještě přemýšlíte, co se zbytkem odpoledne a večerem, tak doražte k multifunkční aréně v Jihlavě.
0: Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1 odpoledne u Horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.

0: Je právě 16 hodin a 20 minut na Hit Rádiu Vysočina dohrává Lana Del Rey a její Video Games. Na víkend je o to, abychom si pořádně odpočinuli a zpomalili, teda pokud ještě momentálně nespěcháte si užít kousek dětské areny Zítra Rádiem Vysočina, která momentálně probíhá a probíhat bude. Venku už to má tu pravou letní atmosféru, přeci jen dnes již máme 30. května a pomaly se nám připravuje červen a taky ten letní slunovrat. No a právě toho je potřeba pořádně využít a vydat se třeba za pořádnou akcí, protože dny začínají být krásně dlouhé. Já doufám, že k té akci nebo odpočinku vemete i nás Hit Rádio Vysočina s našimi hity, které pro vás hrajeme a které právě teď mohu nabídnout. Skupina Black Eyed Peas nás čeká, anebo taky bude perfektní hit od zpěvačky Leony. Tak užívejte super sobotu.
1: Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Linkin Park na Hit Rádiu Vysočina. S vámi až do 18. hodiny Tomáš Digrin. Jsem rád, že nás posloucháte. Krásné odpoledne přeju všem. No a tady na Vysočině člověk opravdu často slyší přírodu na každém kroku. Někde srnce, jinde křepelky a nově bude na Havlíčkobrodsku slyšet i řechtání divokých koní. Právě tam totiž vznikla první rezervace divokých koní na Vysočině. U Louková už v týdnu přivítali dva hřebce z Národního parku Podí a do konce roku by jich tam mělo být celkem 7. No a přirozená pastva koní podporuje biologickou rozmanitost, pomáhá zadržovat vodu v krajině a prospívá půdě. Koně navíc zůstávají v rezervaci celoročně a dokážou si poradit i během zimy. No a za mě je krásné vidět, že podobné projekty vznikají i přímo u nás na Vysočině. A třeba právě díky nim bude mít místní krajina zase o něco divočejší a přirozenější atmosféru. No a my se na Hit Rádiu Vysočina taky rozdivočíme s další muzikou a abych byl přesnější, čeká nás Xindy X a jeho hit V blbým věku. A já doufám, že blbý věk může být pouze jen číslo a hodně záleží na tom, kdo a jak se cítí.

Hudbu složil a slova napsal, tak se jmenuje film, ze kterého pochází tenhle hit, ve kterém jste mohli slyšet herce Hugh Granta a Hayley Bennett. Výborná věc. Počasí zítra nám může pokazit trochu možný déšť anebo bouřky, ale pokud se dobře vybavíte a máte chuť na pořádnou akci, tvrdé souboje, tak vyražte na americký fotbal. Jihlavští gladiátoři totiž pokračují v sezóně dalším domácím zápasem a rozhodně bude na co koukat. Americký fotbal není jen o síle, ale taky o rychlosti, taktice a pořádné dávce emocí. A když tomu přidáte domácí publikum, je z toho vždycky skvělá podívaná. Vysočina Gladiators nastoupí zítra o 16 hodin oproti Ostravě Steelers. Na hřišti nastoupá v Jihlavě, tak doražte podpořit kluky, vytvořit pořádný domácí kotel. Za chvilku do vašich uší posílám další hity, tak buďte s námi na vlně Hit Rádia Vysočina.

0: Ani Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
1: Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

počasí. Tak si to nenechte určitě ujít a do té celé samozřejmě ještě David Kushner, a nebo posílám teď hned Sunrise Avenue. Užívejte poslední květnovou sobotu.

David Kušner na Hitrádiu Vysočina. Než si dáme aktuální zprávy, tak samozřejmě je tu rychlý pohled. David Kušner na Hitrádiu Vysočina. Než si dáme aktuální zprávy, tak samozřejmě je tu rychlý

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
9: 17 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Změny ve vládě zatím nejsou na programu dne. Řekl to premiér Andrej Babiš novinářům na dnešní akci úřadu vlády. Uskutečnit by se podle něho mohli až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a motoristů. Média přitom spekulovala o změnách na pozicích šéfa rezortu obrany, kde sedí Jaromír Zuna, anebo ministra kultury Oty Klempíře. Tyto spekulace Babiš označil za nesmysl. Festivalová sezóna v Česku začíná. S rostoucím zájmem o koncerty a letní akce přibývá i podvodů se vstupenkami. Pokračuje Tereza Kingserková z D-testu.
10: Nejbezpečnější je nakupovat vstupenky přes oficiální stránky prodejce. Na něj zpravidla odkazuje přímo pořadatel akce. Naopak, při nákupu na online portálech, které vstupenky přeprodávají, nebo přes sociální sítě, je riziko problému výrazně vyšší.
9: Prodané vstupenky tam mohou být falešné, anebo je podvodník prodá více lidem najednou. Centrem ledových sportů na zimních olympijských hrách 2030 by mohl být Lyon. Francouzští pořadatelé ho zvažují jako náhradu za původně plánované Nice. Uvedli to po včerejším jednání. No a kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tassenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Václav Chaloupka podtrhl čistý úspěch druhým místem mezi muži. Zkompletovali tak medailovou sbírku výpravy ve Slovinsku, když navázali na včerejší bronz Jakuba Krejčího mezi kajakáři.
11: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
12: Večer by se měla oblačnost úplně rozpustit, v noci pak čekáme jasnou oblohu, minimální teploty se budou pohybovat mezi 12 až 8 stupni Celsia a v neděli očekávajte dopoledne jasno a zejména v druhé části dne až oblačno a po zbytek dne i zataženo. V průběhu odpoledne se od západu budou rozšiřovat srážky a spíše večer se objeví také bouřky. Teploty se mohou vyšplhat až na 26 stupňů.
7: Hit Rádio Vysočina.
12: Krásné pozdní odpoledne do celé Vysočiny přeje Tomáš a nabízí z našeho playlistu další skvělé hity. A začínáme s Adamem Lambertem.

0: s Hitrádiem Vysočina.
1: Dětská arena s Hitrádiem Vysočina sice pomalu míří do finále, ale programu kolem Horácké arény v Jihlavě rozhodně nekončí. Už od 18 hodin totiž startuje premiéra nového českého seriálu Na dně, který vznikal převážně právě v Jihlavě a velká část natáčení probíhala přímo v prostorách Horáckého divadla. Seriál nabídne trochu bláznivý a tragikomický pohled do zákulisí divadelního baru a první 4 epizody se budou provítat přímo venku na pobytových schodech u Horácké multifunkční arény. Takže dnešní večer bude mít úplně speciální atmosféru a aby toho rozhodně nebylo málo, od 19 hodin zahraje jihlavská kapela Oči, která k seriálu naspívala i závěrečnou píseň. Takže jestli ještě přemýšlíte, kam dnes večer vyrazit, Jihlava má dnes opravdu silný program.
0: Dětská arena s Hitrádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u Horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.

0: kapela Lucie, jejich hit Marie na Hit Rádiu Vysočina v 17 hodin a 20 minut. No a doufám, že máte super víkend a prožíváte opravdu pohodový víkend a jestli vás ještě čeká nějaký super plán, tak ať vám vyjde přesně podle vašich představ. Samozřejmě jsou i mezi námi i tací, co dneska opravdu pracovat museli, já to vím sám. No a na ty myslíme také a za chvilku budeme hrát pěkně do rytmu. Lady Gaga, její obrovský hit Abracadabra a tu ještě doplní Simple Plan, kteří zaspívají a zahrají hit z roku 2004 Welcome to my life. Do celé Vysočiny přeji super sobotní podvečer.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
7: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.

0: Hit.cz Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
1: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Máme 30. května roku 2026, aktuální čas 17. hodina 34. minuta a vyladíte Hit Radio Vysočina. Pěkný sluneční podvečer přeje Tomáš. No a když se řekne vesnice roku, tak to rozhodně není jen o upravené návsi nebo hezké výzdobě. Je to hlavně o lidech, kteří v obci žijí a vytváří jejich atmosféru. A to musím říct i z vlastní zkušenosti, protože třeba u nás ve Střížově tomu tak je. No a právě letos se budou snažit 4 obce z Jihlavska o status vesnice roku. Mlíčov, Suchá, Kněžice a taky Růžená. Porotu totiž chtějí přesvědčit především bohatým komunitním životem, aktivními spolky a tím, že se u nich během roku pořád něco děje. Od kulturních akcí přes sportovní turné až po sousedská setkání, která spojují všechny generace. A myslím, že právě tohle je na Vysočině to krásné, že i menší obce najdou spoustu lidí, kteří věnují svůj čas tomu, aby se tam ostatním dobře žilo. Tak držíme palce všem 4 obcím a uvidíme, která z nich letos porotu zaujme nejvíc. No a my se teď společně podíváme za zpěvačkou Gary Halliwell, která se tehdy po odchodu ze skupiny Spice Girls dala na solovou kariéru a přespívala hit z roku 1982 o takzvaných holek počasí, The Weather Girls. Tady už je It's Raining Men a zpěvačka Gary Halliwell, tak si to užijte.

0: Pořádná roková nálož od skupiny Green Deal na Hit Radio Vysočina pár minutek před 6:45. Jsem moc rád, že i nadále ladíte vlnu. Venku to dneska připomíná letní pohodu. Sluníčko už zase svítí o 106, teploty šplhají pěkně nahoru i v této době. Pokud ale plánujete na Vysočině výlety nebo grilování i na zítřek, možná se vyplatí sledovat předpověď počasí. Meteorologové totiž varují, že během nedělního odpoledne a večera se mohou objevit silné bouřky doprovázené nárazovým větrem, přívalovým deštěm a místy i menšími kroupami. Tak si dnešní krásné počasí ještě užívejte naplno a zítra mějte pro jistotu po ruce pláštěnku a nebo třeba deštníka, kdyby. A byli bychom rádi, kdybyste měli po ruce i nás, Hit Radio Vysočina, s našimi hity. A těmi budou za chvíli Get Far, taky The Verve a nebo bude Kamrat. Tak hezký zbytek sobotního odpoledne. Hit Radio.
1: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Boschákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
2: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma v Javorové aleji vás zve na víkend otevřených zahrad v Pelhřimově. Přijďte si užít den v přírodě a nahlédnout tam, kde vzniká krása. V sobotu 13. června od 9 hodin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
3: První ročník Gravel výzvy 13. června od 11 hodin v Jihlavě. Pro všechny, kteří chtějí poznat Vysočinu ze sedla kola. 60 kilometrů, lesní a polní cesty, převýšení a přírodní terén. Hobíci, sportovci i party kamarádů. 13. června v Jihlavě. Pořádají sliby chyby za podpory města Jihlavy. www.jihlavska24mtb.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Hit Radio Vysočina.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Tahle hitovka má neskutečnou spoustu energie, Kamrad Be Mine, a spoustu energie jsme měli i v éteru Hitrádia Vysočina po celé poslední květnové odpoledne. Užili jsme si i živé vysílání z dětské areny s Hitrádiem Vysočina, kde od 18 hodin začíná večerní část programu pro dospěláky, bude se promítat seriál Na dně a taky zahraje skupina Oči. Pokud míříte na tu večerní část, tak si to moc užijte, pokud zůstáváte u svých přijímačů, tak mějte krásný večer s našimi hity. Loučí se Tomáš Digrin a moc děkuju, že jste poslouchali, budu se těšit mimořádně v pondělí od 9 do 12 hodin, kdy zaskočím za naší kolegyňku Markétu Zušťákovou, která si užívá dovolenou. Tak se mějte a v pondělí ahoj, tady je ještě ode mě Miley Cyrus, tak hezký, pohodový večer.

0: Zlepši si náladu.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
7: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
8: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
7: Všechno najednou?
9: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
10: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 18 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Podle Lékařů bez hranic nebylo nikdy v minulosti tak brzy po vypuknutí epidemie eboly zaznamenáno tolik případů nákazy. Lékařů bez hranic nebylo nikdy v minulosti tak brzy po vypuknutí epidemie eboly zaznamenáno

0: moderní gymnastice ve Varně si ukrajinské reprezentantky zakrývají oči a uši, když při vyhlášení vítězů zní hymna jedné z těchto zemí. Ukrajina také spustila akci v digitálním prostoru. Vyzývá uživatele sociálních sítí, aby sdíleli fotografie či videa po vzoru příkladů ukrajinských gymnastek ve Varně. Český motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do zítřejší velké ceny Itálie z první řady. V dnešní kvalifikaci třídy Moto2 zajel na okruhu v Mugellu druhý čas. 24-letý Salač vybojoval přední řadu na roštu po druhé. A na závěr počasí, noc bude jasná až polojasná, přechodně oblačná s teplotami mezi 13 až 8 stupni. V neděli bude zpočátku polojasno, během dne čekáme od západu přibývání oblačnosti a přijdou přeháňky anebo bouřky. Teploty ale budou letní, mezi 24 až 28 stupni.
1: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.

0: čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak si to pěkně seběhnete dolů.
1: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: Firma na zážitky
4: CZ.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.

0: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Rádio.
0: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: A potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tiskru levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.

Hit Rádio Vysočina.

0: Radio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Tě dušu léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.